Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: dál nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více info.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Výtečně zrající sedlčanský hermelín originál, smetanový a další druhy 100 gramů za 28,90. Nadýchané a čokoládou ze spoda máčené croissanty Milka s čokoládovou či vanilkovou náplní 50 gramů již za 16,90. Oblíbenou kofolu originál nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Pranto s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
1: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
2: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: se něco?
1: Šel jsem se podívat, kam si uložila tu spoustu trpajzlíků, ale vidím, že tu nikde nejsou. Takže to byl zase jenom sen.
0: Doufám, že bude stát za to, když jsi mě kvůli tomu vzbudil.
2: Tak Maxi Pes Fík měl zase dneska nějaký divoký sen. Trpaslíci tady nejsou, ani zahradní skřeti, ale jsme tady my dva, Ivo a Tom.
3: Je pravda, že my nejsme ani jeden velcí úplně vzrůstem, takže svým způsobem bychom se tak možná i dali označit, ale my to nechceme, že jo? My jsme ličtí tvorové, tvoři dva. Tady, ve studiu.
2: Říkáš.
3: A zároveň taky přejeme Maxi Psovi na všechno nejlepší. On má určitě důvod k oslavě, protože slaví rovných kulatých 50 let.
2: Ještě dneska o tom budeme určitě mluvit, a nejen o tom samozřejmě. Teď ale jdeme na naše snídaňové hudební meníčko. Já myslím, že na start se bude hodit nějaké kafíčko. Máme tady jedno. Made in Slovakia. Inie kafé.
3: Ano, já mám na stole taky kafíčko, takže si společně můžeme vychutnat i kapelu Queensryche.
2: A na jednu hudební misi vyrazíme společně s Amorphis.
3: Honza Gavelčík, toť jméno, které nás bude doprovázet i dnes ráno a potažmo dopoledne, protože právě on má na starost zprávy, určitě přihodí i pohled na dopravu.
2: Určitě je to taky tvor.
3: To je. takže mu předáme slovo.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jihočeské trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
7: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
8: Velké problémy jsou právě teď na hlavním tahu z Ostravy do Havířova na Rudné ulici. Za odbočkou k Nové Huti bouralo osobní auto. Nehoda je bohužel se zraněním a na místě jsou záchranáři. Pozor taky na Brněnsku, na trase Brno-Ochoz u Brna v ulici Jedovnické. I tady je dopravní problém.
9: Rádio Čas Rock. Zprávy.
8: Dobré čtvrteční ráno, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou první dnešní aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Česko trápí bytová nouze a čím dál víc se dotýká dětí. Bez stálého domova jich podle televize LTV Plus žije přes 60 tisíc. V azylových domech už končí i celé rodiny. Podle armády spásy to má vliv na zdraví, vzdělávání i budoucnost dětí.
10: Morava aktuálně.
8: Na opravované frýlanské mosty v Ostravě se od zítřejšího odpoledne částečně vrátí automobilová doprava. Motoristům se otevře silnice ve směru z centra do Poruby. S otevřením druhého směru pro auta se počítá zhruba v polovině července. Kroměříž zaplatí 3 miliony za údržbu podzámecké zahrady. Peníze půjdou na prořezání stromů, opravu cest a další údržbu. Město tak pomáhá církvi s provozem památky, jak nám řekl radní Jiří Kašík.
11: My se samozřejmě snažíme touto podporou o to, aby dál občané města, které vlastně žádný park svůj nemá, mohli navštěvovat bezplatně a v pohodě, tak jak jsou zvyklí celé generace podzámeckou zahradu a můžou v ní sportovat. Je to pro nás z hlediska financí podstatně levnější, než kdybychom provozovali nebo zřizovali v Kroměříži nějaký nový park.
8: Házenkářky Slavie Praha porazily v rozhodující třetím semifinále na 7metrové hody favoritky z Mostu. Ty budou poprvé od roku 2013 chybět v boji o domácí titul. Finále opět na dvě vítězství začne v sobotu. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Začíná čtvrteční ráno s Tomášem Michalíkem a Ivošem Raškou.
12: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Borec si sám, takhle se jmenuje tahle pecka z produkce skupiny Iné kafe, která dozněla 7 minut po 6 hodině ranní. Ještě jednou vám přejeme tady s Tomášem krásné ráno.
1: Krásné ráno vám přejeme s datem 14. května. Když se tak třeba podíváme i na dnešní pronostiky, tak jsou tady takové zajímavé, jo? Hele, Pankrát, Servác, Bonifác, Prosadaře jsou zlí chlapci. Což se tak říká.
0: A to musím, poznali i letos, Sadaři.
1: Chtěl jsem říct, že s ohledem na ty ranní teploty, dneska už to bylo lepší podle mě teda trošičku, ale třeba včera předevčírem, tak tady se to zase trefilo. Nicméně, já jsem našel ještě jednu zajímavou pranostiku. A ta říká, pan Serbony pálí stromy. Aha. Kde je pan Serbony?
0: Nevím, náš soused. Serbony. No. Ale já jsem to věděl.
1: Jo?
0: Jako je to zvláštní, nesmí si to úplně jako...
1: Ne, pan Serbony.
0: To je nějaká zkratka, já už
1: pan
0: vím.
1: Pan Serbony,
0: vím.
1: Ano.
0: No. Ano, protože když poskládáš ty jejich jména, Pankrát, Servác, Bonifác, a použiješ jenom první písmenka, nebo ty tři, tak je to pan Serbony.
1: Ano, a to je přesně ten pan Serbony. A to pálí stromy, to souvisí s tím, že vlastně kdysi teda, ono, jak vychází ta pranostika, tak v polovině května by mělo docházet vlastně k přílivu teplého vzduchu. Dostatek slunečního svitu, což je jednak vlastně vzkaz pro veškeré sadaře, že by mohli začít teda teprve sadit po těch třech ledových mužích a celkově, že ty teploty by se měly vyšplhovat třeba kolikrát i k 30 stupňům, což letos teda jako nehrozí, ale proto, nebo odtud se vzala ta pranostika, že pan Serbony pálí stromy. Aha. Až takové teplo by mělo být asi.
0: Tak to jo, to jo. Já jsem našel jenom jednu zajímavost a to, že svatý Servác, což byl za nějaký biskup, tak zemřel na zimnici. Což mi přijde jako s tím, že tihle ti tři pánové nosí jakoby chladné období, takové jako příznačné.
1: I pro sebe. No. Tak uvidíme tedy, jak to bude s těmi teplotami, to si možná ještě dneska řekneme, ale
0: on
1: myslím...
0: Od těch pranostik je to kousíček už k horoskopům. My si dáme jedny, které pro nás připravil Milan Galnar. Díval jsem se na to, co hvězdy říkají střelcům, jaké by měly mít dneska aktivity. A poslouchej, ty jsi střelec. Hodné aktivity pro dnešní den. Opékání špekáčku a vaření guláše v kotlíku. Případně pečení brambor v popelu. A kdyby ti to nestačilo, tak si máš připravit domácí zmrzlinu nebo nanuky.
1: Nanuky včera dělal mladší syn.
0: To nejsi ty.
1: Dal je do mražáku a večer byl zklamaný, že to ještě nezmrzlo. Tak jsem mu řekl, že musí počkat do dneška.
0: Tak to byl jenom náskyn toho, co nás možná čeká podle hvězd. Jak jsou na tom ostatní znamení zvěrokruhu, tak to už nám prozradí Milan Galnar. Máš slovo, Milane.
2: Vrtek bude poněkud náročnější než dny předchozí. Zejména naše emoce budou rozjitřené a je tak možné, že se při jejich řešení častěji budeme uchylovat k agresivitě. Co se týká jednotlivých znamení, tak váhy dnes budou velmi tvořivé a hravé. Vodnáři zaměří své aktivity na sebeprosazení a blížencům se bude dařit zejména na obchodních schůzkách. Štíři budou inklinovat k necitlivosti. Hradci mohou častěji podléhat flirtům a ryby budou disponovat záhadnou přitažlivostí. Berani by měli být úspěšní v erotických aktivitách. Lby mohou podléhat lenivosti a střelci budou akční a dynamičtí. Kozorozi si půjdou tvrdě za svým. Býci budou umět obhájit své zájmy a pany si mohou sami sobě vytvářet vztahové problémy či komplikace. Hvězdný čtvrtek. Rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Galnar.

To je věc, kterou spáchali už na konci 80. let pánové z kapely Queensryche. No ale my se nyní podíváme po časové ose až do současnosti, protože vážení, máme pro vás úplně žhavou novinku. Tak žhavou, že se s ní ještě kouří. Písnička, která vyšla teprve včera a která mnohé fanoušky překvapila a na svědomí jí mají pardálové z Deep

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: kvality. XXX Lux do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Metal Fest Opener.
2: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
1: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
2: Dorazí kultovní Anthrax.
1: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
2: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu dalších.
1: Metal Fest.
2: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
3: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert

21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympic, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: Tohle byly na Chose Rock the Cure a jejich pecka Friday I'm in Love. Klasika, která se nám v tuhletu chvíli náramně hodí do krámu, protože vlastně jakýmsi způsobem předeslala to, o čem se dneska budeme v Ostrém budíčku taky bavit. Protože poupě lásky nemusí rozkvést pouze v pátek, ale máme tady máj, lásky, čas. No a tak nás napadlo, že zapátráme ve vaší audiotéce a zeptáme se vás, který rokový ploužák je podle vás tím nejlepším receptem na zbalení protějšku.
1: Samozřejmě to můžete pojmout více ze široka, takže třeba můžete vzpomínat, jak jste vy dokázali zbalit váš protějšek, nebo jestli ta písnička pro vás konkrétně znamená něco více, máte ji s něčím spojenou, nebo celkově vaše nejoblíbenější roková srdcovka, jestli třeba věříte, že taková píseň může zapříčinit lásku na první pohled, když třeba vidíte někoho, že se kroutí u něčeho pod nějakým vlivem třeba, ne, nebo samozřejmě, jestli to zkrátka dobře s vámi takhle spojeno třeba je. Koukněte na Facebook, tam máme příspěvek od včerejška, takže tam můžete připsat nějaké tipy, tam jsou, my se k tím určitě dneska dostaneme a hlavně budeme dnes taky hrát i trošičku podle vás, co se týče tohoto tématu.
0: Máš pravdu, protože jednu romantickou písničku na vaše přání stihneme ještě v této hodince, takže klidně už teď sypejte na náš WhatsApp, jakou slaďárnu byste si rádi poslechli a od věci ani nebude, když rovnou nahrajete hlasovku i s věnováním klidně, nějaké konkrétní osobě, nebo někomu myšlenému, to je fakt na vás. Teď muzika.

0: Barok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rock. Čas Rock.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Metalmania, Metalmania, Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Máme 6:45 a ladíte ostrý budíček na rádiu Časrok, kde jsme dnes vykopli takové jedno téma, a to jsou ploužáky, protože tady máme 5. měsíc tohoto roku, což se k tomu hodí, a nás zajímá, jak to třeba vidíte vy, který ploužák je pro vás ten vůbec nej.
1: Už od včerejška reagujete třeba pod příspěvkem na našem Facebooku, ale zprávy chodí i tady formou SMSek nebo na WhatsApp, jako třeba Termit, který napsal: zdar, co se týče ploužáku, tak za mě jednoznačně Ozzy Osbourne a jeho písnička Mama, I'm Coming Home.
0: Tak samozřejmě to je taková, řekněme, klasika určitě, ono, těch klasik tady najdeme více. A my jsme zvědaví, jestli nám třeba i doporučíte něco v uvozovkách, jak se říká, méně známého, ale pojďme na další zprávu, která nám tady přišla.
1: Petr píše: krásné ráno, kluci, za mě kapela U2 a písíčka One, moc krásné na ploužení tělo na tělo, válí se smegma do bot, třeba s paní učitelkou pizduchou. Tak to je parafráze na Tři sestry. No a proč bychom si nemohli dát právě tuhle tu písničku, protože kde kdo má na ní pěkné vzpomínky, já třeba taky, tak se pojďte ploužit tělo na tělo, co?
0: Nejdu s tebou nikdy.
1: Pojď.

0: Novinka týdne.
1: O další novinku týdne se tentokrát postará hardrocková legenda Hardline, která má venku z Brusu novou desku. Ta se u fanoušků zapsala na výbornou. My si ji naživo vychutnáme 14. listopadu ve zlínském Masters of Rock Café a abychom se, jak se patří, navnadili, tak si z ní jeden kousek dáme v plné parádě. Tady je a vy se k němu máte možnost vyjádřit na facebookovém profilu Rádia Čas Rock.
0: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Když se nad tím zamyslíš, tak každá úspěšná rocková či metalová kapela má v zásobníku minimálně jednu parádní slaďárnu, nějaký ten ploužáček. A já jsem vždycky tvrdil, že právě metalové kapely mají romantické písně nebo ploužáky, vždycky ty nejlepší. A
1: souhlasím. Souhlasím.
0: Takže já myslím, že i v historii kapely Hardline najdeme něco podobného. Každopádně tohle byla novinka týdne v jejich podání. Ale my se v tomto dneska se věnujeme právě i rokovým slaďárnám.
1: Ano, ano. Mě tak napadlo, že klidně tohle dnešní téma můžete pojmout vy, posluchači, jako třeba romantické vyznání lásky a skrze frekvence rádia Čas roku někomu říct, že ho máte rádi. Nebo dotyčného, dotyčnou...
0: To by bylo fajn, kdyby u nás...
1: Nebo dotyčného či dotyčnou rovnou požádat o ruku. To by bylo fajn.
0: To by taky bylo fajn. Hmm.
1: Nebude to ale jenom o ploužácích, přeci jenom jsme stále ostrý budíček, takže se můžete těšit na muziku třeba v podání Shinedown.
0: Ke slavu se dostane také Ozzy Osbourne.
1: A českou hudební scénu zastoupí vypsaná fixka. Mezi ní byly detaily, jako si rodiny, který se
0: rozpadly, byl to šílený horor, hřeba taky vřízko. Já se těším na ty žádosti o ruku tady dneska, až budeme poslouchat živě. A můžeme,
1: to by byla pecka, ne?
0: Můžeme jim požehnat takhle hezky online.
1: Jo,
0: no, jsme zvědaví.
1: Už uděláme seznamku tady, nebo nějakou... Třeba i rozvodovou kancelář, si můžeme to vzít úplně naopak.
0: Můžeme
1: jako
0: rozšířit služby. Každopádně rozšíříme naše společné obzory díky aktuálním zprávám, které pro vás nachystal Honza Gavelčík.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je Acema.
3: A co když potřebuju 20 milionů?
4: Řešení je Acema.
3: A 30?
4: Acema.
3: A 40?
4: Acema.
3: A 50?
4: Acema. Jde to i bez banky.
5: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO v Brušperku a Frýdlantu.
1: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
2: Vážná nehoda nás stále potrápí na hlavním tahu z Ostravy do Havířova. Za odbočkou k Nové Huti bouralo osobní auto. Na místě zasahují záchranáři. Problémy jsou taky na hlavním tahu z Brna do Uherského Hradiště. U obce Zástřizly stojí odstavené nákladní auto a s komplikacemi musíme počítat taky na Brněnsku. Na trase Brno-Ochoz u Brna v obci Kanice na ulici Jedovnické i tady jsou komplikace na cestě.
3: Radio Čas Rock. Právě.
2: Dobré čtvrteční ráno, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Evropská unie chce zpřísnit od srpna pravidla pro obaly. Měly by být jednodušší a lépe recyklovatelné. Proti tomu se ohrazuje většina tuzemských potravinářů i obchodníků. Nejsou na to připraveni a žádají odklad.
3: Morava aktuálně.
2: V Ostravě nás čekají další dopravní komplikace. V létě se začne opravovat železniční most v přívoze na Hlučínské ulici. Práce tu potrvají až do podzimu příštího roku. Řidiči můžou využít speciální parkoviště, říká mluvčí ostravských komunikací Eva Kionková.
4: Řidičům hodně ulehčí situaci parkoviště P plus R s názvem Hlučínská. Je to parkoviště, které je v lokalitě, je velmi snadno dostupné. Parkovné činí 10 korun za 24 hodin a pokud řidiči využijí MHD a splní ještě dalších několik podmínek, tak to parkovné může klesnout dokonce až na pouhou 1 korunu.
2: Náměstí Míru v Brně se dočká rekonstrukce. Po úpravách tu vznikne nový park nebo polyfunkční dům. Současná podoba náměstí je nevyhovující a jsou tu dopravní bariéry. Cílem prací je z náměstí vytvořit příjemné místo pro pobyt. Fotbalisty Baníku Ostrava čeká další důležitý zápas. V rámci šance ligy už tuto sobotu přivítají hosty ze Zlína. Sobotní zápas začne na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích úderem 17. hodiny. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční ráno s Ivošem Raškou a Tomášem Michalíkem.
5: Honzo, díky, já se hned ujmu na chviličku slova. Dneska se bude střídat slunce a mraky, odpoledne se tu a tam objeví přehánky. Bude foukat nárazově zesilující vítr. Aktuální teplota, tak ta činí 9 stupňů Celsia a v průběhu dne stoupne na příjemný 16.
6: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot. Sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.
3: Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: 12 minut po 7, rychle to utle, že? Ten Ozzy. 12 minut po 7 hodině dohrál na čas roku Ozzy. No a my se v tuto chvíli budeme s Tomášem věnovat jednomu oslavenci. A schválně, jestli poznáte, o koho jde. A já myslím, že tohleto ikonickou melodii zná každý. Nebo mnoho asi posluchačů.
1: To se dá i použít, když si představí, že někdo jde domů o půlnoci třeba. Přesně před 50 lety se na televizní obrazovce poprvé objevilo přerostlé inteligentní štěňátko. Mm. V roce 1976 to byla premiéra prvního dílu, teda večerníčku Maxi Pes Fík.
2: On to bylo takové malinkaté, roztomilé štěňátko. Bylo ještě mnohem mrňavější než Ája a neumělo vůbec nic. No snad ani pořádně štěkat.
0: To už je dávno, ale před 50 lety.
1: Samozřejmě jedno z poznávacích znamení Maxi Psa Fíka je ten jeho ikonický hlas.
0: No je.
1: Který mu perfektně propůjčil Josef Dvořák, který byl za to několikrát i oceněn. Ale vznik toho hlasu, tak ten samozřejmě je velice originální, protože večer před nahráváním se Josef Dvořák zúčastnil nějakou večírku, kde se pilo, hodně se pilo, k tomu se kouřili doutníky, takže si poměrně odrovnal hlas a tak poradil mluvit, takže se šel druhý den s pokorou omluvit režisérovi Václavu Bedřichovi, ale ten naopak hýřil nadšením a řekl, jo, tak to je ten hlas, který bude mluvit Maxi Pes Fík.
0: No vidíš to. No. Jak to někdy může být i prospěšné, že si člověk zade nějaký mejdan. A ještě já připojím jednu legendární historku a ta je o tom, jak vlastně Fík přestal růst, protože on kdyby se ten jeho růst nezastavil, kdo ví, do jaké velikosti by dorostl. A Fík totiž vypil celý sud piva a podle tehdejší logiky nebo podle toho příběhu to způsobilo, že se jeho růst zastavil a on zůstal jenom de facto ve velikosti takového slona, no.
1: Z mých zkušeností vypití, ne, že nejenom sudu piva, spíš způsobuje nabrání jaksi jako růstu, že? Ale spíš do šířky, no. Nic.
3: Tady je jedno pivo. No tohle není možný. Já nevěřím svým očím, zaúpěl tatínek. No tohle si vypiješ. Tak vypiju, no. Proč bych nevypil?
1: Tak.
0: Glo.
1: A už leje. Jinak Fík a Aja bydlí v Ahníkově, což je taková obec u Karaně, nebo byla. Je, byla, ona skutečně existovala. Autor scénáře Rudolf Čechura tam kdysi také působil jako učitel. Ale dneska už byste ji nenašli, protože byla srovnána se zemí z důvodu rozšířující se těžby hnědého uhlí.
0: Každopádně vzpomínka na Fíka existuje v nedaleké Kadani, kde najdete nábřeží Maxi Psa Fíka. My tomuto přerostlému štěňátku přejeme všechno nejlepší k jeho 50.
1: Tak jo.
0: A jdem na ten sud piva.
4: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Rádiu Čas Rock.
1: Buďte zdraví, rockerzy a rockerky, tady je Zbavoš a tím pádem je jasné, že tady je další díl pravidelného povídání zvaného Backstage. Festiák Help Days 2026 ve Frýdku-Místku. Proč jste vybrali zrovna Red Zeda?
2: My tam chceme mít i mladší lidi, takže co si mám povídat, prostě museli jsme se porozhlídnout po něčem, co je dostupné.
3: Red Zed vlastně spojuje tu rapovou stránku hudební s tím tradičním 80-kovým metalem. On sám se netají tím, že vyrostl na Sabatech, jo. Kdo se do něho trošku zaposlouchá, tak tam fakt jako trošku toho Ozzyho jako bude slyšet.

0: Dneska se to bude tak trošičku točit, evidentně kolem 50, protože my pro vás máme jednak pozvánku do kina, která by měla tentokrát zajímat ne fanoušky pohádek, ale hlavně tedy metalové muziky. Na velké plátno právě dnes vstupuje dokument s názvem Iron Maiden Burning Ambition, aneb 106 minut dlouhý dokument, mapující 50-letou historii této legendární kapely.
1: Any long career is going to have ups and downs, and you just kind of ride with it.
2: Steve had this vision. If you interfered with that vision, you were not going to stay with this band.
3: Paul Di'Anno was the first singer of the band.
1: But he wasn't really looking after himself.
2: Hello there. That's right, it's Bruce.
4: No, těšit se můžete samozřejmě na Bruce, ale taky na ostatní členy kapely i současné, nebo kromě těch současných i těch bývalých. A taky na vás čeká vlastně poslední rozhovor s Paulem Di'Annem, ale promluví také fanoušci a kolegové, kteří vždy respektovali tvorbu kapely Iron Maiden. Lars Ulrich, Tom Morello, Scott Ayen, ale třeba také herec Javier Bardem. No a svůj prostor dostane taky maskot Eddie, a to v originálních animovaných částech. Samozřejmě, jak to bývá v těchto dokumentech, nebudou chybět originální archivní záběry.
0: Musí být. Když se tak nad tím zamyslíme, tak fanoušci Maidenů mohou slavit těch 50 let opravdu se vší parádou. Ono, na novou desku to sice aktuálně nevypadá, pokud víme, tak Bruce Dickinson teďkom spíše se zaměřil na své solové album, ale blíží se, nebo už se rozjelo celosvětové turné a ke všemu ten zmiňovaný dokument, no, takže je toho opravdu hodně.
4: Je, a týká se to taky českých fanoušků, kteří zaprvé můžou zajít do kina, mohli kapelu vidět loni u nás a budou moci slavit i letos, protože přesně za měsíc, 14. v neděli, vystoupí Iron Maiden na festivalu Rock for People.
0: Je, to už jenom měsíc?
4: Je to přesně měsíc. No, 4 týdny, kdybys jinak to
0: aby
4: chtěl.
0: Aby se začal balit.
4: No, to bys mohl.
0: OK, co? Takže my si dáme Maideny za malý okamžik a živák jejich písničky Aces High.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90.

0: Když něco, tak Allegro.
1: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
0: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Dneska se Ostrý budíček nese chvílemi tak trošičku i v duchu romantiky, protože se vás ptáme na vaši rokovou srdcovku. Myšleno tedy tak, který rokový ploužák je ten váš nejoblíbenější.
1: My jsme tady před chvíli měli Maideny a s tím souvisí, nebo trošičku souvisí jeden příspěvek na Facebooku pod naším příspěvkem, jak jsou komentáře, je tam vzpomenut Bruce Dickinson a Tears of the Dragon, což jako ano, a já jsem si s tím vzpomněl na jednu věc z dob, kdy jsem ještě teda pouštěl muziku na oslavách za peníze, za trošku málo peněz. No tak párkrát se stalo, že jsem to vytáhl někdy v pozdějších hodinách, tuhle věc, a jako samozřejmě platila, ale když se stalo, že se mezi třeba oslavenci nacházel někdo, kdo to nezná, tak se mi vždycky líbila ta pasáž, kdy se to zrychlí. Oni nevěděli, co mají najednou dělat.
0: Jo.
1: Takže jako nějakých 5 minut ploužili s partnerkou a potom zůstali stát a jako dívali se vlastně na mě, že já jsem debil. No, ale...
0: Tak to mohli zrychlit ty rotace, že jo?
1: Někteří zrychlili, někteří šli na pivo.
0: No. Ale pak
1: se vrátili na ten závěr.
0: Ale mě tak napadá, že nějakou tu baladu si můžeme dát klidně už za malou chvíli. Stačí, když si vy, posluchači, zavoláte nebo napíšete na telefonní číslo 725-33-1155 a nahlásíte nám, co byste si rádi poslechli. Do té doby vypsaná fixa. Ostrý budík.

0: 7 hodin 41 minut, stále ladíte frekvence Rádia Čas roku a my už máme na drátě Radima, ahoj.
1: Nazdar.
2: Ahoj, Voši, ahoj, Vojta, ne?
1: Ne, těsně vedle, zkus to znova.
0: Je tady se mnou Tomáš samozřejmě, ale hodně jo, lidí si je plete podle hlasu, nevím sice proč.
1: No, máme vlasy podobné, evidentně asi taky. No,
0: oba máte motorku.
1: No, já úplně.
0: Teda. Jeden by teda chtěl, druhý má. Hele, Radime, ty jsi velký romantik, jak jsme se o tobě dozvěděli, protože na naši výzvu si okamžitě zavolal a popřál si zónu A.
2: Za bratislavské děvčata.
0: Ano, jako nevím, jestli zóna A má zrovna nějakou romantickou písničku, pomalou.
2: No, ale mám na to dobré vzpomínky, no.
0: Takže i takhle to může být.
2: Po časy, no, ty jo.
0: Tak nám řekni, jaké máš vzpomínky na bratislavské děvčata.
2: Radši nic, až po desáté.
0: OK, dobře. Každopádně takhle. Muzika je nachystaná. Chtěl bys to někomu poslat nebo věnovat?
2: No tak, po budoucí lásce, kterou najdu teďkom zrovna nějakou, kdyby našel.
0: Takže dámy, Radim je volný, jak vám k dispozici. Takže jsme vlastně, máme i splněno, co se týče seznamky dneska.
1: No, ano, máme to, teď už jenom ta muzika.
0: Tak jo, Radime, měj se krásně.
2: A vy taky se mějte fajn, chlapi.
0: Tady je muzika, čau.
1: Čau.
2: Čau.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
0: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
2: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je Acema.
3: A co když potřebuju 20 milionů?
4: Řešení je Acema.
3: A 30?
4: Acema.
3: A 40?
4: Acema.
3: A 50?
4: Acema. Jde to i bez banky.
5: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
8: Volejte bezplatně 800
9: 872. Cashback! Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz. Cashback!
10: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.

kapely představíme o tomto víkendu, kdy se dozvíte vše podstatné o festivalu a pozor! Během soboty a neděle budeme rozdávat volné vstupenky. Tam prostě nesmí chybět. Víkend na Kameníkem.

0: Taky tomu řeknu, že jsme si možná trošičku zavařili s těma výzvama no. na přání, protože opravdu se nám hromadí Facebook, i WhatsApp, i SMS centrála vašimi vzkazy a žádostmi o písničky na přání. Takže k některým se dostaneme v následující, možná v nadcházející hodině. Něco vyřídí Honza, my se pokusíme vyhovět co největší množině vás, posluchačů. Děkujeme za vzkazy i za tipy na romantické slaďárny. Před námi ale další hodinka, kterou pro vás chystáme. Společně třeba také s kapelou Rise Against.
1: Pokud by se vám zachtělo po něčem klasičtějším, můžeme sloužit, protože chystáme také Judas Priest.
0: No, tak já to vezmu z opačného konce, protože tady máme jednu zbrusunovou věc v podání Sabatonu.
1: Ale nebojte se, bude toho určitě více. Taky si poslechneme, co vy na to řekněme, tak nějak, co se týče těch romantických věcí na ulici. Ale nejprve má přednost Honza Gavelčík, protože jsou tady v tuto chvíli další zprávy.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Hledáte jistou práci? Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů. Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry.cz. Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu? Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na Tatra.cz.
8: Fun

0: CZ.
1: Dva dopravní problémy teď řeší policie v Ostravě. Nehoda se stala na Varenské ulici. Tady zasahují záchranáři, osobní auto srazilo chodce. A s komplikacemi musíme počítat taky v Ostravě Vítkovicích v ulici Šalounově. Tady bouralo nákladní auto s osobním. Dále je nehoda taky ve Zlíně na třídě 3. května. Tady bouralo osobní auto s nákladním.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Dobré čtvrteční ráno, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Počasí ve druhé polovině týdne přinese častější déšť, ten bude nejvýraznější na Moravě a ve Slezsku. O víkendu to může místy spadnout až kolem 50 mm deště. Příští týden se začne oteplovat a srážek postupně ubude.
2: Morava aktuálně.
1: Problematickou ubytovnu Hlubina v ostravském jižním obvodu čeká velká rekonstrukce. Chátrající objekt v Horní ulici se promění na bytový dům s více než 200 bytů. Projekt počítá i s vybudováním parkovacích míst a úpravou zeleně. Zastávky v Prostějově procházejí velkou modernizací. Cílem města je sjednocení městského mobiliáře. Zastávky už nebudou zelené a změní se do šeda, říká mluvčí radnice Alena Vrtalová.
3: Naším záměrem je, aby veřejný prostor v Prostějově působil jednotným a moderním dojmem. Rekonstrukce stávajících čekáren je efektivním způsobem, jak prodloužit jejich životnost a zároveň je vizuálně propojit s nově vybudovanými terminály. Antracitová barva je nadčasová a výrazně kultivuje vzhled našich ulic.
1: Fotbalisty Slovácka čeká další důležitý zápas. V rámci šance ligy už tuto sobotu přivítají hosty z Mladé Boleslavy. Sobotní zápas začne na městském stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti úderem 17. hodiny. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční ráno s Tomášem Michalíkem a Ivošem Raškou.
4: A než budeme pokračovat hudebně, pojďme na počasí. Dneska mando deštníky sebou, protože bude zataženo až oblačno. Zpočátku se vyskytnou hlavně tedy na horách přeháňky a během dne bude přeháněk přibývat, až se večer na Moravě a ve Slezsku také přidá déšť. Ojediněle může bouřit, bacha na to, teploty 12 až 16, na horách kolem 11 a v Beskydech 6.
5: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.
6: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: zbláznění.
1: Ono, ve stavu zamilovanosti se někdy, jak tedy pevně věříme, ocitl alespoň jednou každý z nás. No a s těmito stavy bývají často spojeny i romantické slaďárny, o kterých se dneska v rámci Ostrého budíčku právě s vámi, posluchači, bavíme.
2: Ano, a my vám chceme ještě jednou poděkovat, že se pilně a aktivně zapojujete, ať jsou to SMSky, ať je to WhatsApp, ať to jsou příspěvky na Facebooku. Je z čeho vybírat, my to rádi čteme určitě, ale nejenom, že by zůstalo u psaného slova. My se totiž za vámi vydáváme také do ulic, takže si nyní můžeme poslechnout, co vy na to. Co je podle vás ta největší romantiárna?
3: Nevím, jestli je to úplně romantická, možná je to i trochu depresivní, ale řekl bych Nothing Else Matters od Metallica.
4: Nemůžu řeknout, že bych byl koran nějaký romantik. Já na ty písničky moc nejsem a nechodím nikde ani na žádné takové koncerty. No ale tak některé písničky jako opravdu mám rád, ale to se týká spíš dechovky.
5: Těžká otázka, asi Titanic.
6: Romantická píseň, každá píseň je milovaná.
7: Na Šumavě dolina.
8: Asi písnička od Marpa. Byla jsem na jeho koncertě a zpíval tam písničku Chtěli jsme mít.
9: Legion Monster se tomu říká a je to od rokové skupiny jedné.
1: Za mě dechovka a Na Šumavě dolina.
2: No to určitě. Vede. Samozřejmě, ale tak krásně řečeno, samozřejmě. Ty obzory můžou být široké a můžeme sáhnout do jakéhokoliv žánru. My ale sáhneme asi do toho správného.
1: Jo, já koukám na WhatsApp, kde přistává jedna zpráva za druhou, vybírám tu, kterou napsal Luděk. Dobré ráno, borci, mohl bych poprosit o písničku pro mou manželku od Within Temptation, moc děkuji. Tak my plníme tohle přání, tady jsou Within Temptation, vy se klidně přidejte, buďte jako Luděk, pošlete nám nějakou zprávu, klidně i hlasovku, budeme za to moc rádi a určitě vy nám vyjde čas ještě o nějakou, ne, na nějakou písničku na přání.

0: Tohle jméno latinského původu se také vykládá jako člověk dobrých mravů a způsobů. U nás v České republice jej ve svém rodném listě má zapsáno 65 lidí. Spolu s Pankrácem a Servácem podle lidových pranostik ovlivňuje správný chod přírody na jaře, kdy se všechno probouzí.
1: Nevím, co je správného na tom, když jako kytky a všechno tak nějak podobně na zahradě pomrzne. To si jako, ráno si určitě tohle to řekneš, když vylezeš ven a vidíš jako tu spoušť.
0: No, ale jo. Pozor, víš, na koho můžeš směřovat svůj hněv? Právě na tyhle
1: věci. No to si piješ. Já směřuju svůj hněv na většinu lidí. Tak.
0: Když se dívám na další jména, tak kromě Bonifáce mají svátek ještě Aglaja nebo Dina. A také, a to je zajímavé, připadá na dnešek Mezinárodní den čivav. To jsou takový ti mikroagresivní pejskové s obrovským sebevědomím.

Ale psů nebo ráz, kterého by moje Elina zahryzla asi, no, protože ona taky moc velká není teda. Pojďme dál, 14. květen je tady ještě z jiných důvodů, máme totiž Mezinárodní den, a teď pozor, tancuj jako kuře.

0: tak pojďme do toho.
1: Hele, jako tahle zrůdnost má asi 3 miliardy zhlédnutí skoro, jo?
0: A jo, já se jí nedivím. U nás to doma hrálo asi 2 milionkrát.
1: Jo, takže, ten... takže vy jste, tady Raškovi za to můžou.
0: Jo. No, tak si klidně zadrsejte, já tady mám poslední zprávu. Ta se bude týkat také dětí a také Hanky Outratové, protože vážení do Vánoc zbývá už jen 223 dní.
1: Co si teď o nás budou myslet?
0: No co?
1: Špatné věci. Nezačíná jako letní sezóna pomalu, tady si jako jedeme koledy, jo? Ale tak... Já myslím, že naši posluchači jsou tolerantní.
0: Oni nám rozumějí.
1: Jo?
0: Jo.
2: Ostrý budíček na rádiu Čas Rok. Každý všední den od 6 do 10. Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba Rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Festival se koná za podpory

0: Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Časrok.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Brilon, dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
5: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
6: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
7: Ahoj, už se blíží letní rockový festival Help Days 2026 a bude tradičně otvírat sezónu 5. a 6. června ve Frýdku Místku. Kromě skvělé muziky budou opět probíhat dražby unikátních uměleckých předmětů a vítěžek si převezme Český Červený kříž Frýdek Místek. Tak nezapomeň, Help Days 2026, Dimitri, Harley, Redzet a spousta dalšího. Vstupenky koupíš na ticketportálu a na webových stránkách helpdays.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu Help Days je rádio Čas Rock.
8: Kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Vixlivant, Pozitiv, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant Tumor, Hateman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lauter, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.

0: jsme doslova zahlceni těmi písničkami nebo žádostmi o zahrání nějaké romantické slaďárny. Objevuje se tady spousta jména známých písniček, a když je to Wind of Change od Scorpions, nebo Nightwish, co to máš ty?
1: Já tady, ježiš, no mám tady samozřejmě taky škorpíky ještě, hele, zrovna škorpíci si myslím, že na skladě těch jako záležitostí mají poměrně jako drtivou většinu své diskografie, tam můžeme vybírat, jo. Mm-hmm. Ale mám tady, já i přejdu jako na Facebook, je tady samozřejmě Nazaret, Love Hurts, jsou tady Citroni, už zase mi scházíš. Celkově zaměřujete dost na českou scénu, ať je to Kex, kapely Kern, tady vidím Varan, zase přejdeme dál. Eufory tady byly, samozřejmě nechybí, Ozzy Whitesnake. Je to hodně.
0: To bychom, ale pokud bychom měli pustit všechny, tak bychom asi tady usli za chviličku, protože to by nás omrzelo. Nicméně, vybírám jednu písničku, když mou rukou šmátralkou, jakoby pomyslně vytáhnu jednu SMSku, kterou napsala Káča. Ahoj rockeři, pro mě největší srdcovka Gary Moore a písnička Loner. Miluji to a neznám nic lepšího. Prosím o zahrání, děkuji.
1: Už tak hezky prosí. Tak to zahrajeme, co?
0: Tak jo. Máme tady na skladě, tady je Gary Moore a společně s ním můžete zazpomínat třeba i vy na nějakou tu romantickou chvilku.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
5: Náhradní díly Truck. Vše pro váš náklaďák. Roman Rabatin, Frýdech Místek. Píšeme se ndtruck.cz, ndtruck.cz.
6: Proč Mercedes-Benz? Na vstup do světa Mercedes-Benz není nikdy příliš brzy. Vyberte si z široké nabídky použitých vozidel vaše vysněné vozidlo za snovou cenu. Navštivte naši prodejnu použitých vozů Mercedes-Benz Certified na Cihelní ulici v Ostravě. Více informací na www.mercedes-moravia.cz, Centrum Moravia Sever.
7: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme Šot.
8: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: A k tohle byla kapela Still Skin, která nám uzavřela další v pořadí třetí hodinku ostrého budíčku. Další muzika bude, nemusíte mít strach, že by nebyla, akorát to už se přesuneme za devátou hodinu, kde na vás čeká spousta skvělých věcí.
1: Jako třeba traktor.
2: To jsem já.
0: Určitě chystáme i jednu věc v podání kapely Inexis.
1: A jako třetí ochutnávku vybíráme Roberta Tepla.
0: Taky koukneme na to, kdo slaví narozeniny. Třeba vás taky někam pozveme.
1: Jo. Ne, já na to nemám.
0: Na co nemáš?
1: Někoho zvát.
0: Jo, dobře, tak nezvi, tak já vás aspoň někam pozvu. Ale ještě předtím si slovo vezme Honza Kavelčík.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
6: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
7: Volkswagen. Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nově terasová vrkna Dřevoplast s příslušenstvím. Skladem široký výběr laminátových, vinylových a dřevěných podlah, včetně doplňků.
8: Stavebniny Janík. Stavebniny
9: Janík. Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 tisíc korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
10: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s Révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbu bar. Vstupenky na Ticketportálu.
11: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
12: Vážná nehoda se stala v Ostravě na Fifejdách v ulici Varenské. Osobní auto tady srazilo chodce, na místě zasahují záchranáři. V Ostravě si musíme dávat pozor taky ve Vítkovicích v ulici Šalounově. Tady bouralo nákladní auto s osobním. Nehoda dvou aut nás potrápí taky v Brně v ulici Žabovřeské. Bouračka se řeší taky v obci Letovice na Blanensku v ulici Borové. A s komplikacemi musíme počítat taky na dálnici D46. 14 km za Olomoucí ve směru na Vyškov. Tady probíhají práce na vozovce.
13: Rádio Čas Rock. Zprávy.
12: Dobré čtvrteční dopoledne, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Kavelčík. Zdražení pohonných hmot zasáhlo polovinu českých domácností. Desetina z nich se kvůli tomu potýká s velkými finančními obtížemi. Častější problémy mají majitelé dieselových vozů. Lidé proto omezují jízdy autem.
14: Morava aktuál.
12: V Ostravě postavili rekordní pódium. Vyrostlo v trojhelí Karolina a je větší než 600 metrů čtverečních. Určeno je pro bezmála 600 hudebníků, kteří na něm odehrají symfonii tisíců Gustava Mahlera. Koncerty jsou plánované na 17. a 18. května. Kroměříž zaplatí 3 miliony za údržbu podzámecké zahrady. Peníze půjdou na prořezání stromů, opravu cest a další údržbu. Město tak pomáhá církvi s provozem památky, jak nám řekl radní Jiří Kašík.
2: My se samozřejmě snažíme touto podporou o to, aby dál občané města, které vlastně žádný park svůj nemá, mohli navštěvovat bezplatně a v pohodě, tak jak jsou zvyklí celé generace podzámeckou zahradu a můžou v ní sportovat. Je to pro nás z hlediska financí podstatně levnější, než kdybychom provozovali nebo zřizovali v Kroměříži nějaký nový park.
12: Fotbalisty brněnského Artisu čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy už tuto sobotu přivítají hosty z Viktorky Žižkov. Sobotní zápas začne v brněnské ShipEx aréně úderem 17. hodiny. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční teď už dopoledne s Ivošem Raškou a Tomášem Michalíkem.
15: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.
1: A tak se pojďme podívat ještě na počasí. Já se podívám, jak to dneska vypadá. Dnešek bude ve znamení zatažené oblohy. Jenom na Moravě a ve Slezsku může být zpočátku oblačnosti méně. Nicméně nebojte, o nic nepřijdeme, protože večer dorazí na Moravu a také do Slezska trvalejší déšť. A pršet bude bohužel celý víkend. Čtvrteční odpoledne maximálně teploty kolem 11 až 16 stupňů Celsia.
13: Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Stále máme na programu čtvrtek 14. května a to je pochopitelně den jako každý jiný a také dnes přišla na svět spousta lidí. Dnes se podíváme na, kolik máme? Dvě jména?
1: Tři.
0: Na tři jména, ale ty budou úplně mimo hudební branži. Nicméně, všichni tři patří mezi známé a vlivné osobnosti. Tím prvním je Mark Zuckerberg, zakladatel a asi nejslavnější člověk, co se týče internetu, protože založil sociální síť Facebook. Jak se ukázalo, on ten nápad vlastně tak trošičku ukradl spolužákům z Harvardu. Nicméně, Zuckerberg právě dnes slaví 42 a pokud vás o něm nebo o tom, jak vznikl Facebook, zajímá vás toho více? Pusťte si film Social Network.
2: Mám před sebou otevřenou kirklandskou ročenku a najde se tam pár vážně hrozných ksichtů. Sedí tu se mnou Billy Olsen a napadlo ho dát tyhle portréty s fotkama dobytka a nechat lidi hlasovat, kdo je hezčí.
3: Co zajímavý?
2: Bezva nápad Olsene.
4: Když jsme u těch filmů, tak tady máme ještě další dvě jména a tím prvním je George Lucas, který dnes slaví 82 let. Je pravda, on jako režisér toho nenatočil vlastně moc a to pouze 6 filmů, z čehož 4x se jedná o Star Wars. Ale jako je to genius a dodnes jako ho to solidně živí, že jo? Podobně jako Tolkien dokázal vytvořit Středozemi a všechny mapy k tomu, tak i Lucas dokázal vytvořit nejenom vlastní svět, ale vlastně celý vesmír.

0: Ono se vždycky řeší ta hlavní melodie Star Wars, ale potom se zapomíná na takové skvosty, jako je třeba Duel of the Fates z třetí epizody. Aha. No a když jsme u těch filmových režisérů, tak tady máme ještě jednoho a tím je Robert Zemeckis, který slaví 74. Mhm.
1: Máma vždycky říkala, že zázraky se dějí každý den. Někdo tomu nevěří, přesto je to tak.
2: Asi nemusíme říkat nebo připomínat, tenhle ten chlapík stojí za filmem Forrest Gump, který je zřejmě nejslavnější a nejúspěšnější film. Nicméně neměli bychom zapomínat také na dalšího skvosty, jako je třeba trilogie Návrat do budoucnosti, Trosečník, Falešná hra s králíkem Rogerem a mnoho dalších. Tak i jemu, Robertovi Zemeckisovi, přejeme všechno nejlepší.
0: Pokud chcete dnešní večer trávit filmově, tak máte opravdu z čeho vybírat. Teď už pojďme ale na následující program zde na rádiu Časrok, který my vyplníme muzikou. Časrok.

0: Tohle vše v jednom balíčku od 7:30.
1: Další pozvánka, ta je na sobotu 16. května, protože proběhne otvírání motorkářské sezóny z Moravian Riders opět na stejném místě, tedy na parkovišti v Poděbradech u Olomouce. 10:45, to byste tam měli být i se svými vyleštěnými stroji. Odtud se začne výjížďka směrem na Hůzovu klubovnu, kde na vás bude čekat luxusní guláše, klobásky, nějaké ty cigára, samozřejmě masové, bumbání, pivko, nealko, všeho bude dost. Takže přijďte a můžete taky zapařit, protože na akci vystoupí kapela Try 4, no a zkrátka nepřijdou ani milovníci tombory. A co je důležité, na akci můžete také přespat.
0: A to je od nás tuto chvíli vše, jdeme na další muziku.
2: Rockové tipy rádia Jazz Rock.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
6: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
8: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
9: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
10: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí

0: dneska potkalo, nebo ještě potká také vás.
1: Snad ano, protože toho času je dostatek. Máme teprve v úvozovkách 4 minutky po 9:30, takže většina středečního, ne, čtvrtečního dne je stále před námi. A to s datem 14. května. Já mám takový pocit, jak kdybych už se mi končil ten pracovní týden dneska. No.
0: A čím to asi bude?
1: Čím to bude? Třeba tím, že zítra nepřijdu asi. Jo. Ale mě budou zítra ubližovat, mě budou píchat do ruky zítra, takže...
0: To zvládneš.
1: Možná mi dají obrázek třeba. Každopádně já zítra večer budu muset jít doplnit tu chybějící krev.
0: O tom nepochybuju.
1: Začíná, ok, mistrovství světa, no. No.
0: Abys přišel v pondělí.
1: Necháme dveře otevřené. No, v neděli má být fotbal u nás, no, tak... Toč moje plány, ale já budu i pracovat, ale to jsme asi teď řešit nechtěli. Dobře, vidím tvůj výraz, jakože už bych asi měl
0: jít. Já čekám, kam se to jako vyvine.
1: Ne, nikam se to nevyvine, já jenom vlastně jsem chtěl říct, co budu dělat. Ale to nikoho nezajímá, takže proto přejdeme k tomu, co zajímá všechny. A to je muzika tady na rádiu Čas Rok, která se dnes nese mimochodem i ve znamení rokových balad.
0: Ano, no konečně jsme se dostali po tvém úspěšném 5minutovém monologu k tomu, co jsme chtěli řešit. Ano. Rokové balady, písničky, které pro vás mají nějaký citový smysl, nebo význam teda, jsem chtěl říct. Těch zpráv chodí opravdu celá řada, bohužel nestihneme vybrat úplně všechny, ale vybírám jednu, tady je od Jarka. Ahoj kluci, šlo by zahrát od Black Sabbath skladbu She's Gone. Tuhle srdcovku jsem začal v 70. letech poslouchat na rádiu Lucemburg. Díky, Jarek. Já už si třeba tuhletu stanici nepamatuju, nebo já jsem byl ještě asi malej. Vím, že se jí přezdívalo Laxík nebo Laxouš a vím, že byla ve své době velmi oblíbená i u nás v Československu, protože se jednalo vlastně o jednu z mála možností, jak za komára poslouchat zahraniční muziku. Hmm,
1: tak tohle mě minulo teda, to se úplně přiznám.
0: No, ale myslím, přestala vysílat v 92. nebo tak nějak. Nicméně, taky jsem odbočil trošičku, je před námi chvilka loučení, protože my dva se pro dnešek s vámi, vážení posluchači, loučíme, muzika je vybraná, díky Jarkovi, tady je Black Sabbath a my se těšíme, já se těším, zítra naslyšenou, Tomáš pondělí.
1: Určitě, mějte se, čau.

0: u nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Milko tvaroh polotučný za 19,90 a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart. Opravdový elektrospotřebitel.

0: XXXL domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
2: Do Beny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
3: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
4: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Máš to vysoko, máš to daleko.
7: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
8: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

0: Čau, rokeři, Tomáš s Ivošem se vydali do spáru velkoměsta a tak se vlády nad studiem Rádia Čas roku ujímá nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeš, který vám bude dělat společnost v následujících 5 hodinách. No a ty odstartujeme s Beast in Black. Přidají se The Unity. Alebo Doropeš. Na rádiu Čas rok budeme hrát Milan Gelnár, ten má pro nás tradičně horoskopy, tak jako Honza Gavelčík zprávy. Tak po cokolíku, je to tvoje, no a já vám přeju dobré čtvrteční dopoledne.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
8: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedlnice. www.farmalička.cz.
9: Kde to hoří?
10: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
9: www.hphservice.cz.
11: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO ve Sviadnově a Frýdlantu.
1: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě, končících na Rudné ve směru na Český Těšín. Havarovala tady dvě osobní auta a nehoda dvou vozidel také komplikuje provoz ve Zlíně na třídě Tomáše Bati. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
3: Dobré čtvrteční dopoledne, rokeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Česko trápí bytová nouze a čím dál víc se dotýká dětí. Bez stálého domova jich podle televize LTV Plus žije přes 60 tisíc. V azylových domech už končí i celé rodiny. Podle armády spásy to má vliv na zdraví, vzdělávání i budoucnost dětí.
4: Morava aktuál.
3: V Ostravě nás čekají další dopravní komplikace. V létě se začne opravovat železniční most v Přívoze na Hlučínské ulici. Práce tu potrvají až do podzimu příštího roku. Řidiči můžou využít speciální parkoviště, říká mluvčí ostravských komunikací Eva Kionková.
5: Řidičům hodně ulehčí situaci parkoviště P+R s názvem Hlučínská. Je to parkoviště, které je v lokalitě, je velmi snadno dostupné. Parkovné činí 10 korun za 24 hodin a pokud řidiči využijí MHD a plní ještě dalších několik podmínek, tak to parkovné může klesnout dokonce až na pouhou 1 korunu.
3: Zlínský kraj letos rozdělí na obnovu památek více než 13 milionů korun. Peníze pomůžou například při opravách kostelů, zámků, venkovských usedlostí, měšťanských domů, technických památek anebo drobné sakrální architektury. Fotbalisté Slavie ve třetím kole prvoligové nadstavby porazili doma Jablonec 5-1 a obhájili titul. Dva zápasy před koncem soutěže mají v čele tabulky nedostižný 7-bodový náskok na druhou Spartu. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční dopoledne, teď už s Hanzem Prokešem.
6: Tak ti, Honzíku, moc děkujeme. No a tak jako tradičně se pojďme podívat na předpověď počasí. Dnešní den, tak ten má být ve znamení polojasné oblohy, zatím bez deště, toho si od zítřka mimo jiné podle všeho užijeme až. A teplota, tak ta se má dostat maximálně k 17 stupňům. Tak, pěkné dopoledne s Rádiem Čas Rock a tady jsou Theory of the Dwen.
7: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.

0: Rádiu Čas Rok náme dozněli Beast in Black a my se teď přesuneme s muzikou do Anglie, odkud pochází borec, který mimo jiné zítra oslaví 73. narozeniny. Jeho hudební zaměření je opravdu hodně rozmanité, protože umí ovládat jak kytaru, tak banjo, klávesy, synťák, perkuse, baskytaru, mandolínu, taky zpívá, ale Ivan Mládek to není. Možná, že vám napoví fakt, že se na něho můžeme přijít 13. září podívat do pražského Outučka. Furt nic?
1: Čas Rok. Just a little.

0: na rádiu Čas Rok, no a my si dáme Milana Gelnara, který nám řekne, cože nás dneska čeká.
1: Brtek bude poněkud náročnější než dny předchozí. Zejména naše emoce budou rozjitřené a je tak možné, že se při jejich řešení častěji budeme uchylovat k agresivitě. Co se týká jednotlivých znamení, tak váhy dnes budou velmi tvořivé a hravé. Vodnáři zaměří své aktivity na sebeprosazení a blížencům se bude dařit zejména na obchodních schůzkách. Štíři budou inklinovat k necitlivosti. Hradci mohou častěji podléhat flirtům a ryby budou disponovat záhadnou přitažlivostí. Berani by měli být úspěšní v erotických aktivitách. Lvy mohou podléhat lenivosti a střelci budou akční a dynamičtí. Kozorozi si půjdou tvrdě za svým, býci budou umět obhájit své zájmy a pany si mohou sami sobě vytvářet vztahové problémy či komplikace. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Výtečně zrající sedlčanský hermelín originál smetanový a další druhy 100 gramů za 28,90. Nadýchané a čokoládou ze spoda máčené croissanty Milka s čokoládovou či vanilkovou náplní 50 gramů již za 16,90. Oblíbenou kofolu originál nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti pranto s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
9: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
10: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
11: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na ČasRádio.cz.
12: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: Posloucháte Rádio Čas Roh, před námi písnička na přání, zdarec.
1: Čau, čau, Honziku, zdravím, všechny hajbetérů.
0: Nazdar, tatare, takže pojďme za muzikou, ty jsi vybral Olympik slzy tvý mámy, má to nějaký důvod?
1: No má to ten důvod, že už od rána prostě v svém budíčku samé ploužáky, tím pádem mě vytáhli z postele až 8 hodin, u toho se krásně chvíta.
0: No.
1: No takže budeme pokračovat dál.
0: Dobrá,
1: to a komu? To pultem, ale to nevadí, to už ve věku se stává.
0: Jasná zpráva, a pro koho to bude?
1: No samozřejmě pro naši rokovou rodinu, pro všechny, kteří se těší už na Kamenice. No a samozřejmě pro všechny motorkáře, no a hlavně Moravia Raider, že vyjde počasí to Olomouce.
0: No vypadá to všelijak, ale nebudeme předbíhat, že jo?
1: Samozřejmě.
0: Jasná věc. Tak jo, velké díky, měj se krásně, čau.
1: Čau, čau. Radio Čas Rock.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třásl.

0: Dluhy sporcený, ať pro léta ztracený, nemusí plakat dál.
1: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Proč Mercedes-Benz? Na vstup do světa Mercedes-Benz není nikdy příliš brzy. Vyberte si z široké nabídky použitých vozidel vaše vysněné vozidlo za snovou cenu. Navštivte naši prodejnu použitých vozů Mercedes-Benz Certified na Cihelní ulici v Ostravě. Více informací na www.mercedes-moravia.cz Centrum Moravia Sever.
7: Náhradní díly Truck. Vše pro váš nákladák. Roman Rabatin, Frýdek Místek. Píšeme se ndtruck.cz ndtruck.cz.
8: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme Šot.

tři kapely představíme o tomto víkendu, kdy se dozvíte vše podstatné o festivalu a pozor! Během soboty a neděle budeme rozdávat volné vstupenky. Tam prostě nesmí chybět. Víkend na Kameníkem. Nejsme jen

Čas rok. Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: zajímavým způsobem to pojal Devin Townsend. Za mě, ale hodně dobrým. No, jsme u konce hodiny a na rádiu Čas Rock v té další třeba UFO. Skillet. A do třetice ZZ Top. Tak k tomu nás čeká novinka týdne, Rádia Čas Rock a taky mám tady nějakou tu pozvánečku. Tak se do toho za chvíli dáme, já vám přeju pěkné dopoledne.
1: Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsmějen rádio, jsme Čas Rock. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rock. Čas Rock.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Acema. Jde to i bez banky.
5: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Hledáte jistou práci?
7: Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů.
6: Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele.
7: Přidejte se k legendě jménem Tatra.
6: Chci do Tatry.cz.
7: Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu? Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na Tatra.cz.

0: CZ.
1: Řidiči, aktuálně pozor v Olomouci. Na Jeremenkově ulici havaroval náklaďák. Na místě zasahují policisté. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
3: Dobré čtvrteční dopoledne, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Počasí ve druhé polovině týdne přinese častější déšť, ten bude nejvýraznější na Moravě a ve Slezsku. O víkendu to může místy spadnout až kolem 50 mm deště. Příští týden se začne oteplovat a strážek postupně ubude.
2: Morava aktuálně.
3: V ostravském obvodě Poruba začal 6. ročník akce Sdílko. Každé 2 roky představuje regionální obchodníky a podnikatele. Je určené lokálním tvůrcům, designérům, gastropodnikům, spolkům i neziskovým organizacím. Zastávky v Prostějově procházejí velkou modernizací. Cílem města je sjednocení městského mobiliáře. Zastávky už nebudou zelené a změní se do šeda, říká mluvčí radnice Alena Vrtalová.
4: Naším záměrem je, aby veřejný prostor v Prostějově působil jednotným a moderním dojmem. Rekonstrukce stávajících čekáren je efektivním způsobem, jak prodloužit jejich životnost a zároveň je vizuálně propojit s nově vybudovanými terminály. Antracitová barva je nadčasová a výrazně kultivuje vzhled našich ulic.
3: Čeští házenkáři v úvodním utkání play-off kvalifikace o mistrovství světa utrpěli doma debakl 26-37 s favorizovanou Francií. Už před venkovní odvetou ztratili reálné šance na postup na závěrečný turnaj. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock. Pokračuje čtvrteční dopoledne s Hanzem Prokešem.

0: System of a Down. No a my teď trošku zrychlíme, protože na rádiu Čas Rock je před námi novinka týdne, která je mimo jiné i na našem facebookovém profilu. Zatím podle vaší reakce se vám líbí. A to je dobře.
1: Rádio Čas Rock. Novinka týdne.
0: O další novinku týdne se tentokrát postará hardrocková legenda Hardline, která má venku z Brusu novou desku. Ta se u fanoušků zapsala na výbornou. My si ji naživo vychutnáme 14. listopadu ve zlínském Masters of Rock Café a abychom se, jak se patří, navnadili, tak si z ní jeden kousek dáme v plné parádě. Tady je a vy se k němu máte možnost vyjádřit na facebookovém profilu Rádia Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Tak se do toho dáme, jestli přátelé zvažujete, jak prožít sobotní den, tak bychom pro vás měli pozvánku na otevírání sezóny, kterou pořádá motorkářský klub Moravia Raiders. Sraz bude v Horké nad Moravou a to na parkovišti, které má označení Poděbrady 779-00, ze kterého se o 11:30 dopoledne vyrazí na spanilou jízdu. Její cíl bude v Hůzově klubovně, kde se bude konat co jiného než party v podobě skvělé muziky, doplněné vynikající občerstvením a taky soutěžemi. Bude možné i přenocovat, no a jestli bude špatné počasí, což zatím podle předpovědi bohužel vypadá, že jo, tak se výjíčka duší, ale mejdám v klubovně v žádném případě. A my na Rádiu Čas Rok taky budeme se dál bavit, a to ve společnosti Vysacího zámku anebo partičky No Doubt. Za chvíli se do nich dáme.
1: Rokové tipy Rádia Čas Rok. Rádio Čas Rok. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
8: Metal Fest Opener.
9: Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
8: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
9: Dorazí kultovní Anthrax.
8: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
9: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
8: Metal Fest.
9: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
10: Rodinný festival Slezská Fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na Slezská Fest.
1: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rok. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: No tak to už je taky klasika. Dakter, dakter a UFO a před námi česká muzika. Zdravíme Tondu, čau.
1: Čau, zdravím tě.
0: Jak, Brno je zlatá loď nebo tady u nás?
1: Tak, tak, Brno je zlatá loď, dneska země teče jak z vola.
0: Ale tam je 16 no. stupňů.
1: 16 stupňů, zlatá ženu, ale jakože hodně práce, no.
0: Jo, tak ty tam
1: nahoru, ty dolů, z auta nahoru dolů.
0: Furt. No tak firma ti to nikdy nezapomene. Každopádně teď Doga Road 66, komu?
1: Tak, zdarujem to Tatarovi, který jsme si včera trošku popsali na Facebooku, protože stejně jako já, i on pojede 19. června na Motozraz Věnok, kde budou vystupovat Panoptikum, Hovara SK a podobně. Jo, to je na Slovensku nejlepší motorkarský sraz. No a všem se poslouchají.
0: Fajn, tobě taky, kamaráde, vracíš se dneska?
1: Dneska, no a zítra něco na skladě a možná, že mě pošlou znova sem ještě. Pozdraví. Ale počítám, že do večera na hokej se vrátím.
0: Tak, každopádně přejeme šťastnou cestu, díky za zavolání, ahoj.
1: Jasně, měj se, čau.

0: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
2: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Cashback! Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
5: Cashback! Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
6: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
7: Rádio Čas Rock.

0: Čas rok. Buďte zdraví, rockerzy a rockerky, tady je Zbavoš a tím pádem je jasné, že tady je další díl pravidelného povídání zvaného Backstage. Festiák Help Days 2026 ve Frýdku-Místku.
1: Proč jste vybrali zrovna Red Zeda?
2: My tam chceme mít i mladší lidi, takže co si mám povídat, prostě museli jsme se porozhlídnout po něčem, co je dostupné.
3: Red Zed vlastně spojuje tu rapovou stránku hudebník s tím tradičním 80-kovým metalem. On sám se netají tím, že vyrostl na Sabatech, jo. Kdo se do něho trošku zaposlouchá, tak tam fakt jako trošku toho Ozzyho jako bude slyšet.

0: Ke čtvrtečnímu poledni nás na rádiu Čas rok dovedli Shinedown. Jestli se, přátelé, chystáte zaplnit žaludky, tak dobrou chuť a od nás třeba Godhard. Paparou. A taky Panoptiko. Malý výběr z toho, co na rádiu Čas rok zazní. Podíváme se na jednu filmovou legendu a nebude chybět ani pozvánka na zajímavou oslavu. To všechno po zprávách s Kristýnou a ode mne přání dobrého už odpoledne.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
3: Volkswagen.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
6: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
7: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
8: Kde to hoří?
9: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Service Kunín.
8: www.hphservice.cz.
10: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbu bar. Vstupenky na ticket portálu.
11: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
12: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v obci Písek na Frýdecko-Místecku, kde se do

0: Banková. Evropská unie chce od srpna zpřísnit pravidla pro obaly. Nově mají být jednodušší a lépe recyklovatelné, aby se snížilo množství odpadu. Tuzemští potravináři i obchodníci ale tvrdí, že na změny nejsou připraveni a žádají odklad. Podle nich by nová pravidla mohla domácnostem zdražit nákupy až o 2000 korun ročně.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava posiluje podporu nadaných dětí ve školách. Město proto zahájilo spolupráci s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti. Říká to Petr Havránek z magistrátu.
2: Naším cílem není pouze jednorázová podpora nadaných žáků, ale vybudování uceleného systému, který dokáže včas identifikovat talenty a systematicky s nimi pracovat. Napříč všemi vstupní vzdělávání. Role koordinátora nadání je v tomto procesu klíčová. Je to člověk přímo ve škole, který má odborné znalosti i nástroje pro rozvoj potenciálu dětí.
0: Hasiči už třetí den zasahují na Zlínsku kvůli uniku neznámé látky do řeky Moravy. Na hladině se objevily barevné skvrny. Podle předběžných informací může jít o ropnou látku. Vodní život zatím podle hasičů ohrožený není. Fotbalová šance liga pokračuje dalšími zápasy. Už tuto sobotu se můžeme těšit na další domácí zápas Baníku, který bude proti Zlínu od 17 hodin bojovat o udržení. Ve stejnou chvíli čeká tento boj také Slovácko, které na svém stadionu přivítá Mladou Boleslav. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas rok.
3: Tak po zprávách pohled na oblohu, která je tady u nás v podobě taková všelijaká. Chvíli zataženo, chvíli slunko, každopádně docela slušně fouká a teploměr ukazuje 12 stupňů. No a my na rádiu Čas rok odstartujeme tuto hodinu z Dopreter Rekles. Dobré odpoledne, přátelé.
4: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.

se skladbou Liverpool. A víte co? My se teď vrátíme do roku 1982, kdy 14. května měl premiéru tehdy kasovní trhák s názvem Barbar Conan. V něm si hlavní roli, jak všichni víme, střihl Arnold Sweezy, který na něm vydělal docela slušný balík. Původní stopáž filmu byla 129 minut, ale na videokazety se dostaly verze o něco málo kratší. A to nám nahrává pěkně na smeč. Vzpomínáte, rockeři, jak jsme tehdy s otevřenou hubou v té době s partou kámošů v zaholené místnosti hltali třeba tento biják se skvělým dabingem? Klidně to hoďte na WhatsApp Rádia Čas Rock s číslem 72533 1155, jak na tuto dobu vzpomínáte. Půjčovny videokazet tehdy frčely na plné obrátky, no my jsme teda chodili tady k nám na vozovnu, kde se potkávali skoro pořád ty stejné tváře, a to už vůbec nemluvím o burze, na které to fičelo na plné pecky. No a my v takovém rytmu budeme za chvíli pokračovat, a to ve společnosti Papa Roach a taky Kingdom Come. Tak se dobře bavte.

0: No nevím, jestli bude Opava od 24. července městem andělů. Každopádně se touto oblastí po dva dny ponese skvělá muzika. Holba Rok na grilu u Opavského Stříbrného jezera totiž letos vůbec poprvé nabídne zahraničního hosta. A to formaci Pretty Maids, kteří za námi dorazí až z Dánska. K tomu Citron, Tři ségry, Ivan Mládek, Aleš Brichta a další vystupující, které můžete vidět na vlastní oči, jestli si koupíte vstupenku. No a ta se dá pořídit na webu Rádia Čas Rock, a to nejen v jedné verzi. Tak si tam skočte a uvidíte, že nekecám.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Pryč DPH! Pryč DPH!
5: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
9: Ahoj, už se blíží letní rockový festival Help Days 2026 a bude tradičně otvírat sezónu 5. a 6. června ve Frýdku Místku. Kromě skvělé muziky budou opět probíhat dražby unikátních uměleckých předmětů a výtěžek si převezme Český Červený kříž v Frýdek Místek. Tak nezapomeň, Help Days 2026, Dimitri, Harley, Red Zed a spousta dalšího. Vstupenky koupíš na ticketportálu a na webových stránkách helpdays.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu Help Days je Rádio Čas Rock.
10: Kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Big Slivant, Pozitiv, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant Tumor, Hejtman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lautr, Komunál a

Paparouč, jsme se na Rádiu Čas Rok dostali k písničce na přání. No a tu si můžete zavolat nebo napsat na číslo 72533 1155. Jsem do studia Rádia Čas Rok.

0: Tato pecka už má sice taky něco za sebou, ale pořád má co říct. Gary Moore na rádiu Čas Rock a my si budeme hrát pěkně česky. Zdravím tě, Kubo, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak, vybral jsi traktor, můžu se ptát komu?
1: No, já bych to chtěl poslat všem takovým lidem, kterým už to pomaličku končí v práci. No, a chtěl bych to poslat ještě svému mladému, protože na školní výletě, tak doufám, že někde poslouchají.
0: Ale, kde byli namířeno?
1: No, oni jeli z Lučina někam do Ostravy, nevím přesně.
0: Na výlet.
1: Na výlet, ano, vzala je paní učitelka na výlet.
0: Tak to je hodná.
1: Někde se bunskají po Ostravě.
0: V které třídě
1: on nám chodí kolik? Do druhý nám chodí.
0: Jo, takže takhle to bude. Za chvíli prázdný, co s ním?
1: No, já si myslím, že asi pojede k dědovi. Pak pojede do Karviné ke tchýni, takže určitě se nudit nebude.
0: A když tak rohypnul, že jo?
1: Ne, on je živý. Je tam mají možnost nějakého kempu fotbalového v Lučině, takže...
0: Aha, on je malý? Maradona?
1: No, nevím, jestli je Maradona, ale baví ho fotbal a to je důležité,
0: tak
1: že se
0: líbí,
1: že je s klukama.
0: Přesně. A jak se jmenuje?
1: Filip.
0: Tak jo, tak zdravíme i jeho, zdravíme celou rodinku. Uh-huh. Jestli na ten výlet opravdu jeli a poslouchají nás, tak to nás moc těší a všechny zdravíme. Moc děkujem.
1: Tak jo, měj se hezky.
0: Měj se krásně, čau.

0: když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.

0: XXX Ludzumi nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme ŠOT.
0: Stavebniny Janí. Stavebniny
2: Janí. Hola, hola, zahrada volá. Nabízíme za skvělé ceny substráty, mulčovací kůry, travní směsi, hnojiva, postřiky a nářadí.
0: Stavebniny Janí.
2: Více na stavebniny.janík.cz.
3: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO v Brušperku a Frýdlantu.
1: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy. Čas rok na tvrdo.

Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

0: Tak víc nám toho do této hodiny fakt nevleze, ale nevěžte hlavu, rokeři, jedeme dál. A to třeba z Ghost, které taky doplní Heart. A z české hudební scény, tak z té vybírám třeba Limetal. Tak, mrkneme se taky na to, co si pro vás Rádio Čas Rock chystá na tento víkend a bude pozvánka i na zajímavý koncert. To všechno po zprávách, které přináší Kristýna, já mám přijít, taky přináší něco, a to třeba přání dobrého odpoledne.
1: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rock. Čas Rock.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
6: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
7: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
8: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v obci Tovačov na Přerovsku. Stala se zde dopravní nehoda. A nehodu nám hlásí také Kroměříž z ulice Koperníkova. I tady buďte opatrní. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Rádio Čas Rock.
8: Právě. Krásné odpoledne vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Spolubydlení je v Česku stále běžnější. Sdílené byty už nevyužívají pouze studenti, ale také lidé s nadprůměrnými příjmy kolem třicítky. Za trendem stojí hlavně drahé nemovitosti a zhoršující se dostupnost vlastního bydlení. Majitelé tak čím dál častěji přestavují větší byty na samostatné pokoje pro více nájemníků.
10: Morava aktuálně.
8: Český Těšín bude mít nové kino. Vzniká jako náhrada za zavřené historické kino Centrál, které skončilo s promítáním loni v létě kvůli špatnému technickému stavu střechy. Nové kino má jméno Náboj a bude fungovat v budově bývalé střelnice. Zlínský kraj dá přes 42 milionů korun na vylepšení života na vesnicích. Za peníze starostové opraví zastávky, kulturní domy nebo přistaví místa pro stavbu rodinných domů. Více nám k tomu řekl náměstek hejtmana Tomáš Chmela.
11: Program na obnovu venkova je jedním ze zásadních nástrojů, jak udržet život na venkově dlouhodobě kvalitní. Podporujeme množství projektů od veřejných prostranství po bydlení, aby obce mohly cíleně rozvíjet své prostředí a aby zůstávaly atraktivní pro další generace.
8: Už zítra 15. května začíná 89. mistrovství světa v letním hokeji, které se bude konat ve Švýcarsku. Česko začne ve skupině B zápasem proti Dánsku od 20 hodin a 15 minut. Pikantním soubojem v této fázi bude také derby proti Slovensku, které se rozehraje 23. května. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.

Odpolední vysílání Rádia Čas Rock je v plném proudu a my pro vás máme pozvánku do Ostravar Arény, ve které se bude 21. listopadu konat mega koncert, na kterém se budou slavit 28. narozeniny našeho vráchy Rádia Čas. No a přijedou mu poblahopřát Petr Janda se svým olympikem, David Koller, Lenny s Marpem, ale hlavně Europe. Toto bude totiž jejich vůbec jediná letošní koncertní zastávka v České republice, takže by byla velká škoda u toho chybět. Když si dáte do vyhledávače www.casradio.cz, tak na vás vyjede i předprodej vstupenek na tuto skvělou akci, která, nebo ty ceny startují na ceně 1099 korun českých. Tak, to bychom měli a můžeme na Rádiu Čas Rock pokračovat třeba s YouTube, kteří dostávají prostor právě teď.

0: Yes. Tak snad i tato píseň zazní na posledním ročníku Kamenité Čas Rockfest, na kterém Insania dostane prostor příští sobotu 23. května. No a my se tomuto skvělému mejdanu budeme na rádiu Čas Rock věnovat celý nadcházející víkend, kdy si v každé hodině zahrajeme jednu z kapel, které nás tam budou během těch dvou dnů bavit. Ale bacha, pozor, jo, to není všechno, protože máme pro vás nachystanou i docela slušnou zásobu volných vstupenek, které můžou být bez problému vaše. To nezní špatně, co říkáte? Tak jako naše další hudební nabídka, co byste řekli třeba na Bohemian Metal Rhapsody anebo Ghost? Můžou být, za chvíli jsou tady.
1: Radio Čas Rock.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Výtečně zrající sedlčanský hermelín originál, smetanový a další druhy 100 gramů za 28,90. Nadýchané a čokoládou ze spoda máčené croissanty Milka s čokoládovou či vanilkovou náplní 50 gramů již za 16,90. Oblíbenou kofolu originál, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Pranto s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
8: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
9: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
10: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Lenny Kravitz a na rádiu Čas rok teď je taky v éteru. Jirka, zdravíme.
1: Zdravím všechny posluchače.
0: A zdar nazdar. Tak, Jirko, jak se máte?
1: Pracovně, ale už jsme skončili, takže máme vlastně dneska volno, v Rakousku je svátek, no. V Německu taky, takže všechna kamionová doprava se valí přes Čechy.
0: Jo takhle, takže tam je konec, ale ty si říkal, že druhá práce tě čeká doma.
1: No, tak musím vyhodit starou kočičí hlavy a dát tam zámkovou dlažbu. Tak jsem si dneska přivezl materiál. A jestli pán Bůh dá, v sobotu nebude pršat, jak jsme strašil, tak bych to mohl zvládnout.
0: Tak budeme držet palce. Teď, tři sestry, jejich zelená, komu?
1: No, všichni posluchače celého rádia.
0: Fajn, velké díky. Jo? Díky, tak zdravíme i tebe. Jestli se do toho sobotu pustíš, tak nám třeba pošli nějakou fotku.
1: No, určitě.
0: Mějte krásně. A bacha na prsty, čau. Ahoj.

0: Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
4: Tak to je další level.
3: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
6: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
7: Volejte bezplatně 800
8: 872. Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

0:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje

0: závěru této hodiny bude 14.00 a na rádiu Čas Rok se posuneme dál.
1: A to zraž tak jako Cinderella. A nebo partičkou, která si říká Dead Stars. Na rádiu Čas Rok určitě budeme hrát, no a mám pro vás pozvánku i na jedno místo, na kterém byste mohli pomoct jedné opravdu hodně dobré věci. Tak si na to počkejte, pokud máte srdce na správném místě, já vám už teď předem děkuji a nabízím další tu muziku.
2: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
3: Volkswagen. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: Stavebniny Janík. Nabízíme široký sortiment dveří. Například rámové dveře Vivento Dub Sonoma s kladem za super ceny.
5: Stavebniny Janík.
4: Rádi vám poradíme s výběrem.
6: Kde to hoří?
7: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Service Kunín.
6: www.hphservice.cz.
8: Máš to vysoko, máš to daleko.
9: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
10: Řidiči, pozor, sexuálně dávejte

0: Class Rock. Zprávy.
1: Krásné odpoledne vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Do konce letošního roku by mohl vzniknout rejstřík fanoušků se zákazem vstupu na stadion. Sportovní kluby by v něm anonymně sdílely potřebná data. Jde o reakci na víkendové výtržnosti při fotbalovém derby v Praze. Databáze má pomoct pořadatelům zabránit rizikovým lidem ve vstupu na vybrané zápasy.
0: Morava aktuálně.
1: Ostravská Grossmannova vila je kompletní. Aktuálně byl renovován mobiliář. Spousta věcí tak byla podle fotografií znovu vyrobena a některé kusy nábytku byly doplněny i navíc. Více nám k tomu řekl náměstek primátora Přetislav Rieger.
2: Dneska po dvou letech provozu můžeme konstatovat, že vila ožila, stala se miláčkem Ostravanu i návštěvníků Ostravy. Probíhají tady komentované prohlídky, už jsme tady měli první svatby a samozřejmostí jsou také koncerty. Co se týče dovýbavení vily, tak to umožnilo to, že se ještě může to spektrum těch služeb, které ve vile budou, rozšířit.
1: Rošnov pod Radoštěm obnovil prostor u bytových domů a základní školy 5. května. Vzniklo tam 5 parkovacích míst, workoutové hřiště, relaxační zóna s altány a také desítky nových stromů a keřů. Fotbalová šance Národní liga pokračuje dalšími zápasy. Už tuto sobotu se můžeme těšit na domácí zápas Artisu Brno, který se od 17 hodin utká se Žižkovem. Zatímco Artis je v aktuální tabulce na 3. místě, tak Žižkov je 8. To bylo pro tuto chvíli všechno. Další zprávy na rádiu Čas Rock za hodinu.
3: Tak, Kristýnko, moc děkujeme. No, pojďme se podívat na počasí. 16,8 stupňů. Pocitově to údajně má klesat. Srážky 0. Vlhkost 44 stupňů. Tlak 1002 hektopaskalů, vítr 19 km v hodině. Víc tady toho není, tak si z toho přeberte, co chcete.
4: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot. Sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.

Posloucháte Rádio Čas Rok, které má teď pro vás docela smutný příběh, který ale může mít šťastný konec. Jedná se o nemocného hasiče Pavla Tesárka, otce jednoročního syna, který čeká na dárce kostní dřeně. No a na ty se bude už zítra od 10 do 18 hodin čekat v Abion Shopping Parku, a to konkrétně u infostánku. Tam se můžou patřiční zájemci zaregistrovat, a to tak, že za předpokladu, že jim je 18 až 35 let, váží víc než 50 kilo a mají dobrý zdravotní stav. Ta registrace bude trvat zhruba 10 minut a vůbec nic závažného to nebude. Vyplní se jenom dotazníček, vezme se stěry z úst a je to. Takže jestli máte chuť a odvahu nemocnému Pavlovi pomoci, tak máte možnost. Já vám za celé Rádio Čas Rok už teď moc a moc děkuji a na oplátku posílám Rush, kteří se nám už pomalu, ale jistě rozjíždějí. Tak se dobře bavte.

0: Radio Čas Rock.
1: Jestli si, přátelé, lámete hlavu, jak naložit s nadcházejícím sobotním večerem, tak bychom pro vás měli tip na punkrockový večer, který se od 18 hodin bude konat v Motokravínu v Dolním Benešově. Kapely EE, BBU a nebo Sputnik tam budou návštěvníky bavit už od budou bavit až do pozdních nočních hodin. A pokud bude pršet, tak no problém, protože taneční parker je docela slušně zastřešený. Tak, snad těm študovaným hlavám ta předpověď počasí nevíde, protože to, co hlásí, zní katastrofálně. Ale dneska je teprve čtvrtek, venku je to naštěstí bez deště a tak se budeme na Rádiu Čas Rock dál bavit, a to třeba s Narvanem, který přijde na řadu za chvíli. Pěkné odpoledne, Vinčuju.
0: Rokové tipy Rádia Čas Rock. Čas Rock. Čas Rock.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
4: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
5: Metal Fest Opener.
6: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
5: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
6: Dorazí kultovní Anthrax.
5: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
6: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
5: Metal Fest.
6: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
7: Rodinný festival Slezská Fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na Slezská Fest.
8: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

0: Posloucháte Rádio Čas Rok, jak tak jako v každé hoďce i teď přichází na řadu písnička na přání. Dané, čau.
1: Čau, zdravím Hanze.
0: A celé osazenstvo. V ránu nezdravíš?
1: Ránu taky pozdravím, neboj se.
0: Už tu sedí.
1: Přes Luka. Tak já ho taky zdravím.
0: Ano.
1: Jsi krásný den, najdi to dneska, uteče.
0: Jasná zpráva, já ji to vyřídím, jestli tě neslyší.
1: A pacha na kytinu, ta vymýšlí pravinu.
0: No jo, co naděláme, je to mladá děvuška. Hele, vybral si tým, komu?
1: Tak pro všechny, co poslouchají Radio Čas a taky k tým 15. narozeninám, což mají 4 dny po mně, já jsem 21. května, takže taky dopředu, kdyby náhodou. A všem, co mají náročné práci, tak bude to tým náročný, tak všechny posluchače.
0: Dobrá.
1: To nás rádi poslouchají a
0: v době. Tak jo, to nás velice těší. A stav se za námi, měj se hezky, díky.
1: Jo, stavím, nevím, s politrem.
0: Jasno, co s politrem, to málo. Čau, běž se hezky, ahoj, díky, čau. No a přátelé, já se taky loučím, mějte se krásně, v rána už si vás přebírá a já se na vás budu těšit zase zítra v 10.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
0: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Náhradní díly Truck, vše pro váš nákladák. Roman Rabatin, Frýdek Místek. Píšeme se ndtruck.cz, ndtruck.cz.
5: Proč Mercedes-Benz? Na vstup do světa Mercedes-Benz není nikdy příliš brzy. Vyberte si z široké nabídky použitých vozidel vaše vysněné vozidlo za snovou cenu. Navštivte naši prodejnu použitých vozů Mercedes-Benz Certified na Cihelní ulici v Ostravě. Více informací na www.mercedes-moravia.cz, Centrum Moravia Sever.
6: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: 6. hodinou. Čtvrteční odpolední drive je tady od mikrofona ze studia. Už vás zdraví vaše Vrána. No a v další hodince si dáme tu, která letos slaví 40. Je krásná, ale nemůžu ji zapomenout, že je mladší než já. Tak je 3 Days Grace. A na třetice bude Gary Moore. Tak takhle nám to bude hrát. Přidám novinku, kterou pro vás vymazil Hans, ale nejprve jdeme na zprávy.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
3: Volkswagen. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů. Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry CZ. Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu? Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na tatra.cz.
1: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici Manesmanova, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Radio Čas Rock. Zprávy.
1: Krásné odpoledne vám u dalších zpráv na Radio Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Evropská unie chce od srpna zpřísnit pravidla pro obaly. Nově mají být jednodušší a lépe recyklovatelné, aby se snížilo množství odpadu. Tuzemští potravináři i obchodníci ale tvrdí, že na změny nejsou připraveni a žádají odklad. Podle nich by nová pravidla mohla domácnostem zdražit nákupy až o 2000 korun ročně.
3: Morava aktuálně.
1: Ostrava posiluje podporu nadaných dětí ve školách. Město proto zahájilo spolupráci s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti. Říká to Petr Havránek z magistrátu.
4: Naším cílem není pouze jednorázová podpora nadaných žáků, ale vybudování uceleného systému, který dokáže včas identifikovat talenty a systematicky s nimi pracovat napříč všemi vstupní vzdělávání. Role koordinátora nadání je v tomto procesu klíčová. Je to člověk přímo ve škole, který má odborné znalosti i nástroje pro rozvoj potenciálu dětí.
1: Prostějov má novou cyklostezku. Ta spojuje část Čechovice a nedaleké Saloutky. Cyklisté tak už nemusí jezdit po úzké a frekventované silnici nebo polních cestách. V Prostějově nyní zhruba 40 kilometrů cyklostezek. Fotbalová šance liga pokračuje dalšími zápasy. Už tuto sobotu se můžeme těšit na domácí zápas Baníku, který bude proti Zlínu od 17 hodin bojovat o udržení. Ve stejnou chvíli čeká tento boj také Slovácko, které na svém stadionu přivítá Mladou Boleslav. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.
5: A my moc děkujeme, já jenom přihodím počasí. Během dnešního odpoledne tady na Moravě a ve Slezsku už to sluníčko tak jako zamávajte mu, protože zhruba do pondělka do večera ho neuvidíme. Odpoledne, později odpoledne a hlavně na večer už se přidají přeháňky, někde dokonce i bouřky. Teploty, ty se budou po zbytek dnešního dne pohybovat v rozmezí 12 až 15 stupňů Celsia.
6: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot. Sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.
2: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.

0: Sonata Arctica, která také přispěla do čtvrtečního odpoledního driveu, ale teď opět připomenutí novinky tohoto týdne, kterou pro vás vybral Hans. No a na vás je, abyste se rozhodli. Do nedělní půlnoci už moc času nezbývá.
1: Radio Čas Rock, novinka týdne.
2: O další novinku týdne se tentokrát postará hardrocková legenda Hardline, která má venku z Brusu novou desku. Ta se u fanoušků zapsala na výbornou. My si ji naživo vychutnáme 14. listopadu ve zlínském Masters of Rock Café a abychom se, jak se patří, navnadili, tak si z ní jeden kousek dáme v plné parádě. Tady je a vy se k němu máte možnost vyjádřit na facebookovém profilu Rádia Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

Set the Fire a také Salamandra tady na rádiu, čas rok 5 minut před půl čtvrtou ve čtvrtečním odpoledním driveu a díky za vaše zprávy ze silnic. Sešlo se jich tady hned několik, které varují před jednou věcí. Dálnice

0: 90. Albert.
1: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
4: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
5: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás.

0: Čas rok.
1: Buďte zdraví, rockerzy a rockerky, tady je Zbavoš a tím pádem je jasné, že tady je další díl pravidelného povídání zvaného Backstage. Festiák Help Days 2026 ve Frýdku-Místku. Proč jste vybrali zrovna Red Zeda?
2: My tam chceme mít i mladší lidi, takže co si mám povídat, prostě museli jsme se porozhlídnout po něčem, co je dostupné.
3: Red Zed vlastně spojuje tu rapovou stránku hudební s tím tradičním 80-kovým metalem. On sám se netají tím, že vyrostl na Sabatech, jo. Kdo se do něho trošku zaposlouchá, tak tam fakt jako trošku toho Ozzyho jako bude slyšet.

Rock, tady je čtvrteční odpolední drive a před námi muzika, kterou jste si nadiktovali vy přes WhatsApp. Showes, něco od Majestiky pro všechny, co poslouchají, pro všechny borce od Špicara a vůbec kulaté lopaty. Díky moc. Tohle napsal Lukino, no tak šťastnou cestu všem a parádní čtvrteční odpoledne. Odpolední drive.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
1: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
4: Volejte bezplatně 800
5: 872. Cashback!
6: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
5: Cashback!
7: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
8: Rádio Čas.

písní jedou šňůru po celé Evropě a jednou jedinou zastávkou v České republice bude mega koncert Rádia Čas 21. listopadu tady v Ostravar Aréně. Tak prošmírujte web našeho velkého bráchy cazradio.cz a zajistěte si svůj lupen včas, protože tohle bude Mejdan. Stejně tak budeme pokračovat v Mejdanu po 16. hodině. Přidají se k tomu ACD.

0: další hodince popřejeme poslednímu ze zmrzlých mužů, ale nejenom jemu. Takže Bonifácové, všechno nejlepší. Teď zprávy.
1: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
2: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bozákoník práce.cz.
6: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
7: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
8: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
9: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
10: Řidiči, vážná dopravní nehoda uzavřela v tuto chvíli dálnici D48 směrem na Frýdek Místek u Nošovic, počítejte tak s komplikacemi a nehodou.

0: Class Rock.
1: Krásné odpoledne, rokeři. Posloucháte Rádio Čas Rock a tady jsou další zprávy s Kristýnou Kubánkovou. Spolubydlení je v Česku stále běžnější. Sdílené byty už nevyužívají pouze studenti, ale také lidé s nadprůměrnými příjmy kolem třicítky. Za trendem stojí hlavně drahé nemovitosti a zhoršující se dostupnost vlastního bydlení. Majitelé tak čím dál častěji přestavují větší byty na samostatné pokoje pro více nájemníků.
0: Morava aktuálně.
1: Český Těšín bude mít nové kino. Vzniká jako náhrada za zavřené historické kino Centrál, které skončilo s promítáním loni v létě kvůli špatnému technickému stavu střechy. Nové kino má jméno Náboj a bude fungovat v budově bývalé střelnice. Zlínský kraj dá přes 42 milionů korun na vylepšení života na vesnicích. Za peníze starostové opraví zastávky, kulturní domy nebo přistaví místa pro stavbu rodinných domů. Více nám k tomu už řekl náměstek hejtmana Tomáš Chmela.
2: Program na obnovu venkova je jedním ze zásadních nástrojů, jak udržet život na venkově dlouhodobě kvalitní. Podporujeme množství projektů od veřejných prostranství po bydlení, aby obce mohly cíleně rozvíjet své prostředí a aby zůstávaly atraktivní pro další generace.
1: Už zítra 15. května začíná 89. mistrovství světa v ledním hokeji. To se bude tentokrát konat ve Švýcarsku. Česko začne ve skupině B zápasem proti Dánsku od 8:45 večer. Pikantním soubojem v této fázi bude derby proti Slovensku, které se rozehraje 23. května. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.
3: Díky za to nejčerstvější z domova i ze světa. Ještě malý přehled počasí, co nás čeká a nemine. Tak od dnešního večera minimálně tady na Moravě a ve Slezsku zataženo s deštěm, v pátek dokonce bouřky a teploty maximálně do 13 stupňů.
4: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.

16.09, čtvrtek 14. května 2026 a v odpoledním driveu malý pohled do kalendáře. Dneska slaví Bonifác, nevím, jestli máte nějakého okolo, jmenoval se třeba tak můj pradědeček Bonifác, takže tam nahoru všecko nejlepší k dnešním meninám, ale třeba se nějaký Bonifác najde na druhé straně u repráků, tak dejte vědět a určitě na něho dneska nezapomeňte a popřejte mu. 14. května v roce 1982 proběhla americká premiéra filmu Barbar Conan, kultovka se Švajcíkem, kdo neviděl, jako by nežil. A v roce 1990, přesně v tento den, zahájila tehdy ještě Československá televize vysílání třetího programu OK3. Se taky pamatuju. Konana jsem viděla teda jako taky asi po 90. Ale OK3 se pamatuju. Všichni jsme jako běhali s tou anténou po bytě a snažili se to naladit. Některým to fungovalo, některým ne. Mezi slavnými narozenými ze 14. května najdete otce vlasti Karla IV., otce Facebooku Marka Zuckerberga a otce Indiana Jonese a Hvězdných válek George Lucase. Třeba slavíte dneska i vy. 14. května se odehrála mega party v roce 1988 a to na oslavě 40. výročí založení Atlantic Records. A ta party se odehrávala v New Yorkské Madison Square Garden. Objevili se tam Cepelíni, mimo jiné, nově obnovení tehdy, ale byli tam také Foreigner, Crosby, Stills, Antoneš, Genesis, Emerson, Lake and Palmer, B.E. King a další plejáda známých umělců. To musela být mejdan úplně neskutečný, už podle těch jmen kvalita zaručena. No a v roce 1962 zařval na svět na poprvé jeden ze členů Poison a přesně před 70 lety zase člen Marillion. Všechno podstatné najdete na webu časrock.cz, tak si polistujte, počtěte, poposlouchejte a jestli dneska slavíte, tak si to hlavně užijte.

0: elektrikáři zase dne také přispěli do čtvrtečního odpoledního driveu a neříkejte, že nepotěšili, mě teda rozhodně Rock or Bust a ACDC. No a 14. květen, tak to je den ptačího tance, mimo jiné, dneska slaví taky briošky, neuvěřitelné, co všechno jako může být mezinárodním dnem. A teď, jako to vás úplně rozsekám, Světový den orientačního běhu připadá na 14. květnový den. Neuvěřitelné, ale jako, je to tak. No a den slušnosti, tak vzhledem k tomu, že jsem to vytáhla až teď, tak jako se nezadařilo dneska, ale lépe pozdě než nikdy, tak i to můžete dneska oslavovat. A nebo máte třeba něco svého, to se také počítá. Od nás hudba Praha, ZZ Top, taky Skillet, taky Rob Zombie, taky Dimitri a taky Prostor pro vás. Takže kdo raději píšete, klidně hoďte už teď SMS-ku nebo zprávečku na WhatsApp, co bychom tam měli zařadit a zahrát vám do čtvrtečního odpoledne. A kdo raději pokecáte na život, tak tomu dejte ještě dva kousky a cinkneme si.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Ahoj, už se blíží letní rockový festival Help Days 2026 a bude tradičně otvírat sezónu 5. a 6. června ve Frýdku Místku. Kromě skvělé muziky budou opět probíhat dražby unikátních uměleckých předmětů a výtěžek si převezme Český červený kříž v Frýdek Místek. Tak nezapomeň, Help Days 2026, Dimitri, Harley, Red Zed a spousta dalšího. Vstupenky koupíš na ticketportálu a na webových stránkách helpdays.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu Help Days je rádio Čas Rock.
11: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
12: Dál nemusíš hledat.
13: Tady seš správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
12: Žádné kompromisy, žádné hranice.
13: Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
14: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlad.

0: Před námi ZZ Top a to je 4,5 minutky času, abyste si vybrali muziku podle sebe. Písknete a já budu hrát. 725-33-1155.
1: Rebelské léto je opět tady. Sledujte

televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Zizí to po jejich Lex, no a teď už je připraven jeden Layboy a to na vaše přání, protože tady máme tam drahu jasné, co bude dělat do víkendu, čau.
1: Ahoj.
0: Tak rosničky slibují deště, bouřky, nic moc, teploty, tak co plánuješ na víkend, který už je na dostřel?
1: No asi budu na zahradce dělat kamarádce elektriku.
0: I to se dá, hlavně pod střechou, prosím tě, tě to nekopne.
1: No, ano.
0: Tak alkáči, Layboy, komu?
1: Všem, co chlastají i nechlastají, prostě je to pro všechny.
0: Já jsem ráda, že taky někdo myslí na abstinenty, my chudáci, co jako, víš co, nepijeme celý rok a potom nám někdo dá panáka a my to musíme rozcházet celý týden. No tak jo, užij si to, pozdravuj kámošku, a tady je muzika, měj se, čau.
1: Jo, ahoj. Odpolední.

0: na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rock. Čas Rock.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.

0: kvality. XXX Plus do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
4: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, vinný a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu.
5: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
6: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno.

0: Právě.
1: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
2: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Kde to hoří?
6: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
5: www.hphservice.cz.
7: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO ve Sviadnově a Frýdlantu.
1: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte na dálnici D48, kde nám komplikuje dopravu předchozí dopravní nehoda, konkrétně směrem na Frýdej Místek u Nošovic. Pozor se dávejte v Ostravě, tady se bouralo na ulici 28. října a také na ulici Mariánskohorská. Tady dokonce počítejte se zdržením směrem od centra. A hned několik nehod nám hlásí také Brno, a to v ulicích Porgesova, Šípská a Tuřanka. Tak i tady buďte opatrní, my vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Pohodové odpoledne vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Do konce letošního roku by mohl vzniknout rejstřík fanoušků se zákazem vstupu na stadion. Sportovní kluby by v něm anonymně sdílely potřebná data. Jde o reakci na víkendové výtržnosti při fotbalovém derby v Praze. Databáze má pomoct pořadatelům zabránit rizikovým lidem ve vstupu na vybrané zápasy.
2: Morava aktuálně.
1: Ostravská Grossmanova vila je kompletní, aktuálně byl renovován mobiliář. Spousta věcí tak byla podle fotografií znovu vyrobena a některé kusy nábytku byly doplněny i navíc. Více nám k tomu už řekl náměstek primátora Břetislav Rieger.
3: Dneska po dvou letech provozu můžeme konstatovat, že vila ožila, stala se miláčkem Ostravanů i návštěvníků Ostravy. Probíhají tady komentované prohlídky, už jsme tady měli první svatby a samozřejmě jsou také koncerty. Co se týče do vybavení vily, tak to umožnilo to, že se ještě může to spektrum těch služeb, které ve vile budou, rozšířit.
1: Hasiči už třetí den zasahují na Zlínsku kvůli úniku neznámé látky do řeky Moravy. Na hladině se objevily barevné skvrny. Podle předběžných informací může jít o ropnou látku. Vodní život zatím podle hasičů ohrožený není. Fotbalová šance Národní liga pokračuje dalšími zápasy. Už tuto sobotu se můžeme těšit na domácí zápas Artisu Brno, který se od 17 hodin utká se Žižkovem. Zatímco Artis je v aktuální tabulce na třetím místě, tak Žižkov je osmý. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.

poslední drive a pozvánka pro vás, kdo byste chtěli, a můžete dělat dobrý skutek, a to už zítra v Avion Shopping Parku, pátek 15.5.2026. Nábor do registru dárců kostní dřeně a můžete se zúčastnit i vy. Od 10 do 18 hodin, registrace je jednoduchá, zabere přibližně 10 minut a věk je 18 až 35 let, váha nad 50 kg, dobrý zdravotní stav bez trvalé denní medikace. Takže zaskočte, je to jednoduché a kdo ví, třeba dokážete zachránit i lidský život. Tak držím pěsti a je to hozená rukavice. Díky moc.

0: opravdu na dostřel teď v odpoledním driveu, tak jeden tip, kam můžete vyrazit už v sobotu. Punk rockový kravín 2026, to je sobota 16. května a taky partičky jako Ečka, VVU a Šputnik. Vrata se otevírají v 18 hodin, kravín Dolní Benešov, vstupenky buď předprodej, anebo taky na místě. Následovat po těch třech koncertních setech bude samozřejmě afterparty, takže návrat je jasný, v lehce podroušeném stavu, bez tak za nedělního radního kropění. Užijte si to.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hledáte nezapomenutelnou rodinnou dovolenou? Najdete ji v Sankt Johann v Salzburgsku. Dovádějte na zážitkové hoře Geisterberg a prozkoumejte tajemnou lichtenštejnskou soutěsku. Prázdninové akce a dětské programy mají hosté zdarma. Užijte si v Sankt Johann v Salzburgsku chvíle s rodinou. Léto v Salzburgsku. Proto žijeme.
4: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
6: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
7: Metal Fest Opener.
8: Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
7: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
8: Dorazí kultovní Anthrax.
7: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
8: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
7: Metal Fest.
8: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
9: Rodinný festival Slezská Fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na Slezská Fest.
0: Kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Big Slivant, Positive, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant Tumor, Hateman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lautr, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.

0: na takovou běžnou návštěvu úřadu nás vzal Vysací zámek. Vy posloucháte Rádio Čas Rok, dáme Stereophonics. Jestli vám ještě dneska nikdo nepopřál hezký den, tak teď nastala ta chvíle. No a vy si pro změnu můžete za odměnu vybrat muziku. 725-33-1155.
1: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Kropit, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak teď nás pokrob aspoň dobrou muzikou. Co jsi vybral, komu zahrajem? Povídej.
1: Hele, tak bude to, budou to pětipesňáci a bude to pro všecky a musím podotknout pro mé dva bratry, jeden je se mnou nahoře a jeden je dole, někde.
0: Takže a jeden na střeše, druhý ve sklepě? Ty jsi mezi.
1: Je to na střeše, jeden je se mnou na střeše, jeden je dole, já jsem ve sklepě.
0: Asi, a tak se neschovávají za komín, tady je muzika, bachaj, nespadneš.
1: Jo, jasně.
0: Měj se, díky. Čau.
1: Čau. Odpolední

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
0: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
2: Áčka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír 280 gramů za 21,90 a rajčata koktejlová 400 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Náhradní díly Truck. Vše pro váš nákladák. Roman Rabatin, Frýdek Místek. Píšeme se ndtruck.cz ndtruck.cz.
6: Proč Mercedes-Benz? Na vstup do světa Mercedes-Benz není nikdy příliš brzy. Vyberte si z široké nabídky použitých vozidel vaše vysněné vozidlo za snovou cenu. Navštivte naši prodejnu použitých vozů Mercedes-Benz Certified na Cihelní ulici v Ostravě. Více informací na www.mercedes-moravia.cz Centrum Moravia Sever.
7: Máš to vysoko, máš to daleko.
8: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.

my si kapely představíme o tomto víkendu, kdy se dozvíte vše podstatné o festivalu a pozor! Během soboty a neděle budeme rozdávat volné vstupenky. Tam prostě nesmí chybět. Víkend na Kamenitém. Nejsme jen rádi.

kousek o finále této hodinky čtvrtečního odpoledního driveu. No a my pokračujeme po 18. už Sandra Madra. Taky Baby Second Hand.

0: Martina Vítka a zítra startuje mistrovství světa v ledním hokeji. A tak to společně probereme po zprávách.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
3: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
4: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
5: Stavebniny Janík. Stavebniny
6: Janík. Nově terasová vrkna Dřevoplast s příslušenstvím. Skladem široký výběr laminátových, vinylových a dřevěných podlah včetně doplňků.
5: Stavebniny Janík. Stavebniny
7: Janík. Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
8: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
9: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme Šot.
10: Řidiči, dopravu na dálnici D48 nám zkomplikovala předchozí vážná dopravní nehoda. Je to směrem na Frýdek-Místek u Nošovic, počítejte tak s nějakými komplikacemi. Hromadná nehoda se stala v Ostravě na Mariánskohorské ulici směrem od centra, tady taktéž počítejte se zdržením. Nehody nám hlásí také Brno, a to z ulic

0: Class Rock. Zprávy.
1: Krásný den, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock a tady jsou zprávy s Kristýnou Kubánkovou. Evropská unie chce od srpna zpřísnit pravidla pro obaly. Nově mají být jednodušší a lépe recyklovatelné, aby se snížilo množství odpadu. Tuzemští potravináři i obchodníci ale tvrdí, že na změny nejsou připraveni a žádají odklad. Podle nich by nová pravidla mohla domácnostem zdražit nákupy až o 2000 korun ročně.
0: Morava aktuálně.
1: Města se už připravují na letní opravy školských zařízení. Rozsáhlá modernizace čeká také základní školu ČSA v Bohumíně. Ta se během příštích 2 let podle mluvčí města Jany Končítkové doslova změní k nepoznání.
2: Náročným stavebním zásahům se musí přizpůsobit i závěr školního roku. Přes 400 žáků, kteří do zařízení dochází, obdrží vysvědčení už 19. června. Pro děti z prvního stupně bude následující týden v provozu školní družina, která jim zajistí dopolední i odpolední program i možnost obědu až do oficiálního konce školního roku.
1: Prostějov má novou cyklostezku. Ta spojuje část Čechovice a nedaleké Seloutky. Cyklisté tak už nemusí jezdit po úzké a frekventované silnici nebo polních cestách. V Prostějově nyní zhruba 40 kilometrů cyklostezek. Fotbalová šance liga pokračuje dalšími zápasy. Už tuto sobotu se můžeme těšit na domácí zápas Baníku, který bude proti Zlínu od 17 hodin bojovat o udržení. Ve stejnou chvíli čeká tento boj také Slovácko. To na svém stadionu přivítá Mladou Boleslav. To bylo za aktuální zprávy na rádiu Čas Rock všechno.

volby tady Shotgun Blues tady na rádiu Čas Rock. No a zítra nám to začíná 89. mistrovství světa v ledním hokeji, švýcarský Curych a také Fribourg. Titul budou obhajovat hokejisté Spojených států amerických. Jak to vidíte? Vaše tipy klidně házejte na 725-331-155, protože to se tady samozřejmě také bude řešit na rádiu Čas Rock, budeť ne. Skupina B, kam patří i Česká republika, tak tady se potkáme s Kanadou, Švédskem, Dánskem, Slovenskem, Norskem, Slovinskem a také Itálií. Hrát se bude od zítřejšího dne, tedy od 15. No a o mistrech bude jasno 1. května, v neděli 31. Tak jak to vidíte? Vyzdobeno? Všechno připraveno na mistrovství? Věřím, že ano. Pastův dres už je připravený u nás ve studiu. A jak to máte vy, klidně se pochlupte třeba fotkou na náš WhatsApp. Pojďte do toho a já vám k tomu budu hrát. Nová růže, Black Veil Brides, taky Alanis Morissette.

0: Lepší nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Výtečně zrající sedlčanský hermelín originál, smetanový a další druhy 100 gramů za 28,90. Nadýchané a čokoládou ze spoda máčené croissanty Milka s čokoládovou či vanilkovou náplní 50 gramů již za 16,90. Oblíbenou kofolu originál, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Pranto s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
5: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
6: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
7: Kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Big Slivant, Positive, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant Tumor, Hateman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lauter, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.

0: vám trošku zaneřádili očát tady na rádiu Čas Rok, jak se připravujete na 89. mistrovství světa v ledním hokeji, vlajky, dresy a samozřejmě dbáte i na pitný režim, a tak je to správně, tak to má být. Tak pojedeme dál, potvrdíte, že jsou připraveni Supertramp, no a vy se ještě klidně přiznejte, jestli si jako ten hokej budete vychutnávat v partičce, nebo třeba někde v knajpce, anebo takhle jako solo. Na gauči, v obýváku a nenecháte se do toho kecat. Jo? Takže klidně do toho a kdybyste chtěli k tomu něco zahrát, tak 725-33-1155.
1: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

díky za vaše fotky a dokonce i videa, jak máte vyzdobenou k mistrovství světa v ledním hokeji, jak tomu jste vybrali ještě stylovou muziku právě teď do odpoledního driveu. Co takhle? Hattrick, červená, modrá, bílá. Hodilo by se to a samozřejmě posílám i fotodokumentaci. Příprava, tu jsem nepodcenil. No, Adame, rozhodně se to nepodcenil. Jestli tohle vypiješ sám za těch 14 dní, po těžkoště. Ale víš co, možná budeš trpět, ale užiješ si to. Odpolední.

0: Loving Criminals. Už 19. května v ostravském baráku. Vstupenky v prodeji na baranak.cz.
1: Hledáte jistou práci?
2: Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů.
1: Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele.
2: Přidejte se k legendě jménem Tatra.
1: Chci do Tatry.cz.
2: Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu? Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na Tatra.cz.
3: Backstage na rádiu Čas Rock.
4: Buďte zdraví, rockerzy a rockerky, tady je Zbavoš a tím pádem je jasné, že tady je další díl pravidelného povídání zvaného Backstage. Festiák Help Days 2026 ve Frýdku-Místku.
5: Proč jste vybrali zrovna Red Zeda?
6: My tam chceme mít i mladší lidi, takže co si budeme povídat, prostě museli jsme se porozhlídnout po něčem, co je dostupné.
7: Red Zed vlastně spojuje tu rapovou stránku hudební s tím tradičním 80-kovým metalem. On sám se netají tím, že vyrostl na Sabatech, jo. Kdo se do něho trošku zaposlouchá, tak tam fakt jako trošku toho Ozzyho jako bude slyšet.

0: datem 14. května 2026 končí na rádiu Čas Rok, pokračuje s Bavoš a jeho backstage. Tak se mějte, taky se smějte, užijte si čtvrteční večer a slyšíme se zase zítra ve 3 odpoledne.
1: Pozor, právě tebe hledáme. Hujsman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Hujsman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce-hujsman.cz.
2: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO v Brušperku a Frýdlantu.
1: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.

0: Buďte zdraví, rockeři a rockerky, tady je Zbavoš a tím pádem je jasné, že tady je další díl pravidelného povídání zvaného Backstage. Máme léto, rozjíždí se nám festivaly, chystají se festivaly, no a proto my se dneska společně budeme bavit právě o jednom z festivalů, který už pevně zapustil kořeny. Což znamená festiák Help Days 2026 ve Frýdku Místku. Mými hosty Martin Židlík, Petr Mendřík, pánové, zdravím vás.
1: Čau. Zdravím tebe, zdravím všechny, co se koukají.
2: Dobrý den, celý den všem.
0: Tak, který ročník festivalu je letos?
1: Neuděláme pak nějakou soutěž, že bychom to jako tajemství?
0: Dobře, nebudeme to prozrazovat, ale dobře, začneme jinak. Jdeme, v podstatě festival se dostal do nějaké chručku, nějakým způsobem šlapé, tak začneme tedy tím, kdy a kde. 5. června a 6. června a kde?
1: Jako obvykle ve Frýdku Místku na stadionu TJ Slezan, který je známý spíš jako atletika. Pod mostem vedle je McDonald, je tam Frida. Polárka
2: Frida.
1: A Frida teda. Frida, Frida, a Polárka. Fridu budou znát dneska už víc než Polárku. Méně sportovců, více nakupujících.
0: Já se zeptám na jednu věc, chlapci, a teď mi jedno, kdo z vás odpoví, protože ve své podstatě ten festival je tak trošku specifický tím, že je uprostřed města. Co vás vedlo, chlapci, ho strčit tady a nedat ho někde na bok?
2: No tak... My jsme začali vlastně na Olešné, že jo, prvním ročníkem. Primárně nás k tomu vedlo počasí, protože když nám na Olešné zapršelo, tak vlastně... Ne, ale tam byl průjezd autokempem, v podstatě potrav na té ploše a už první večer, po prvním dní to vypadalo, že se nedostaneme domů. Stage se potom vytahalo, myslím, v úterý, až to všechno oschlo. Takže primárně... To zabezpečení, ta možnost vlastně být na nějaké relativně zpevněné ploše škvárové, která případně ten lijavec pojme, co jsme si vyzkoušeli hned v následujícím roce. Zpevněná plocha při příjezdu do backstage, takže jednoduché pro techniku, pro kapely, příjemnější vlastně i pro návštěvníky, když nutně nechceš stát v blátě, jo, ne každý tomu úplně hoví. No a samozřejmě dopravní dostupnost, máme tam obrovské parkoviště před areálem, máme tam vlak, máme tam autobus, teoreticky můžeš na nějakou omezenou dobu zaparkovat i v té Frýdě, jo, takže po téhle stránce asi to byla jako taková jednoznačná volba, když se ta možnost naskytla.
0: Zkusme ještě trošku zapátrat v té historii, protože Helbis jako takový mě zaujal už v podstatě od těch prvních ročníků tím, že jste se hned vrhli na zahraniční hvězdy. Doplnění potažmo toho ten letošní ročník není až tak o zahraničních hvězdách, to jsou české. Kde by mě zajímalo, proč jste hned takhle sahali po těch zahraničních hvězdách, protože to často promotéři nedělávají, že si takzvaně vyzkouší ten domácí rybníček. A pak naopak jste přejeli k těm domácím.
1: My jsme možná chtěli více směřovat k tomu metalu, možná jsme chtěli přivést a představit lidem něco zajímavého, ale těch lidí je potom méně, jako hodně nadšenců, ale méně celkově.
0: Jako co přijdou na to?
1: Co přijdou
0: jo,
1: na to.
0: Takhle. Jo, ano.
1: Jako je to možná i tím, že to byly jedny z prvních festivalů, proto možná přišlo méně lidí, ale hold, když potřebujeme zabrat tu širší posluchačskou základnu.
0: Tak je třeba uvažovat i komerčně, říkám to dobře?
1: Řekl jsi to naprosto přesně.
3: Tak.

0: Tak, a já jsem si včera seděl na netu a teď jsem si tam poslech Kryptos. Ty vole, to je dobré. Jo, jak to chodí? Jako tady tohle, to,
1: protože těch kapel... Je... Pak se jako hádáme.
0: Ano.
1: A to není, že se jako někdo přijde s nápadem a ten se jako vezme, ne. Tak jak nápadu, co bychom to mohli přivezit, je spousta samozřejmě to, ale potom si musíme říct, dobře, tak ale potřebujeme, aby tam přišli tyhle ti lidi, aby tam přišli, musíme ty perličky obalit, tu komerci, jak jsi to nazval. Takže pak nám zbude nějaký prostě čas, nějaký prostor a pak si řekneme, tak dobře, tak máme tady 3-4 sloty hrací, které bychom mohli obsadit něčím zajímavým a každý přijde z x, 5, 8, 10 nápady. No a to jsem si probrat a pak se teda vybere podle toho, kdo může, kdo má volno, jo.
2: Kolik chce peněz,
0: ano.
2: Jak to má daleko a...
0: Co požaduje, že jo, a podobné
2: no,
0: věci.
2: Jasně, a jako je spousta kapel prostě, které třeba bychom strašně chtěli, ale jako dostat je tady, já nevím, z Ameriky, z...
0: Jasně, když vezmeme oceán, tak to už může být
2: problém. Logisticky a hlavně finanční, protože Alfa Omega jsou peníze teď letos navíc, vzhledem k tomu, že v podstatě všechno zdrahlo, jo, zejména paliva, prostě cestovní náklady se dramaticky zvýšily, tak některé kapely asi možná do Evropy vůbec nezavítají, jo, z nějakých finančních důvodů. Ale jako letos máme taky přechodní ročník a určitě něco zase vymyslíme do budoucna a zase budeme chtít dovést něco, co tady nebylo.
0: Takže začali jsme s kapelama, jedno z jména už si zmínil, ale na koho se letos můžeme těšit?
1: Tak letos tam máme headlinery, na které samozřejmě táhneme fanoušky a to jsou tři sestry, jsou to Dimitri, je to Harley, je to Ingold, je to Red Z.
0: To je zajímavé jméno, u toho bych se tak ne, že na chvilku zdržel, ale proč jste vybrali zrovna Red Zeda?
1: Já jsem si myslel, že se u toho budeš zdržet na chvilku.
0: A na chvilku, jenom na chvilku. Já jsem patřím mezi ty, kteří mají radši samozřejmě ten 80-kový metal. Jo, a Red Z to je... Proč Red Z?
1: No, protože já mám taky radši starší metal, Petr má taky radši starší metal.
0: Jsme tak stejně na tom asi,
1: ale
0: jo?
1: Jako my tam chceme mít i mladší lidi, takže co si mám povídat? Prostě museli jsme se porozhlídnout po něčem, co je dostupné.
2: Takhle, v podstatě je to svým způsobem pragmatická úvaha. Red Zed vlastně spojuje tu rapovou stránku hudební, která dneska, co si budeme říct, je vyhypovaná úplně až do kosmu, jo, s tím tradičním 80-kovým metalem. On sám se netají tím, že vyrostl na Sabatech, jo, kdo se do něho trošku zaposlouchá, tak tam fakt jako trošku toho Ozzyho jako bude slyšet. A přišlo nám to fajn v tom, že můžem něco nabídnout nejenom těm 40-tníkům, 50-tníkům, ale on má obrovský úspěch u mladých lidí. Má obrovský úspěch zahraničí, je to vlastně, si myslím, ještě stále nejposlouchanější český interpret na Spotify ve světě. Jo. A byla to prostě pragmatická úvaha, pojďme něco nabídnout těm mladým. Jo. Stejně tak třeba, když už jsme to načali, přivezeme Stellaris, jo, kapelu, která jako dramaticky prostě odstartovala jak raketa směrem nahoru. A je to o tom, že chceme propojovat vlastně tu naši generaci, která si chce přijít na své, ale potřebujeme samozřejmě z logiky, aby ten festival mohl dál pokračovat, přitáhnout i ty, já nevím, dneska 15, 20, 25 leté lidi.

0: v areálu bude cash nebo ne? Jak to je na Help Days?
1: Na vstupu na pokladě si koupí lístky, můžu platit kartou. Můžu platit cash, můžu platit kartou. V areálu máme různé partnery, u některých lze platit kartou, u některých
0: zahotové. Takže není ten systém bezcashový, takže prostě je to...
1: Takže pár korun do kapsy si určitě vemte, jako, když tam i ty karty budou u některých stánků přístupné, takže přece jenom nějaká ta hotovost. Ale podstatné je ty lístky, že si koupí za kartu a i u některých stánků to takhle půjde.
0: OK, sobota, v kolik se začíná? To už se začíná, si myslím, dřívej, že jo?
2: Sobota, jestli se nepletu ve 12.
0: V poledne, že jo? Říkám to dobře, pamatuju si to správně.
2: Kdysi jsme začínali už na 10, posunuli jsme to na 12, protože prostě...
0: To je prezo na 10, ne, trošku. Já to vím podle sebe.
1: Ono to bylo těžké. Jako...
2: No. Kde je vůle, je i cesta. Takže, ale každopádně posunuli jsme to na tu 12, což je takový jakože OK termín pro to, aby jsme se všichni stihli zrefrešovat. Bylo to i s ohledem vlastně na personál, kdy my jsme vlastně končili v jednu, areál se zavíral ve dvě, než se prostě bedňáci skrdili věci, tak ve tři v podstatě šli spát, že jo, a ráno už jsme je tam hnali někdy na 7, takže se snažíme být ohleduplný i k těm našim kamarádům, kteří to tam takhle tak jako všechno odmakají jako fyzicky. Takže na 12 a budeme hrát zase do 0,55 plus možná krátký přídavek do jedné.
0: Dva dny festival uprostřed města, tím pádem mě napadá standardní otázka, kterou vy máte velmi specificky vyřešenou stanové městečko. Jak se to řeší na Help Days?
1: V tom městě já bych stán ani mít nechtěl, popravdě postavený. Nicméně.
0: No ale nechce se mě domů, a toto mám kousek.
1: Ano, nechce se tě domů, a to je výborně položená otázka, protože kdo by jezdil domů? My máme zajištěno, že před tím areálem postávají taxíky a ty taxíky odvezou návštěvníka za pár korun, nevím přesně, ale to skoro to bude stát, ale dejme tomu, kdyby to byla 100 koruna, tak je to pro 3 nebo 4 lidi, kteří tam vejdou, snesitelná cena. Odvezou je a za 4 minuty autem jsou na Olešně, kde je velký kemp. Takže. My to zveřejňujeme na všech sítích, takže už tuhle chvíli si můžou rezervovat.
0: Jak to v tom kempu? Platí se tam za ubytování, za místo, když si tam postavím stan?
1: Jo.
0: Tam se platí, jo.
1: No ne, to je kemp, tam je, když se zbudí, vidí přehradu, můžu si ji dokoupat a zpátky na festival. Jo a pozor, ještě tam samozřejmě další věc. Je možné si dojít na vlak, ten je asi 200 metrů pěšky od areálu, takže kousíček. A ten vlak jede někdy kolem, to tam je, to je v té aplikaci i na stránkách, a ten vlak je odveze na další kemp za 3 minuty, jak by šel České dráhy, takže za 3 minuty dorazí na další kemp, kdyby nejeli taxikem, kdyby byl plný kemp nějakého důvodu, tak je kemp Baška, kde jsou vlakem za 3 minutky.
0: Super, ideální stav, takže vyřešeno na Olešnou a
1: na Olešnou nebo na Bašku.
0: Hele, teď se zeptám na nějaké, řekněme tomu, já to nazývám doprovodné aktivity. Samozřejmě, mluvil jsi tady o autogramiárách, které se zveřejní až těsně předtím, předpokládám zase v té mobilní aplikaci. Co tam dál najdeme specifického? Vím, že bude speciální pivo, to vím, že bude.
1: Ano.
0: Jo, to jsem zaregistroval. A co dál? Prostě volno. Nebo jak to bude?
1: My máme letos celou řadu nových skvělých partnerů na festivalu, kteří už nás taky vnímají, že jsme tady další dobu a proto chtějí být součástí toho festivalu. Letos tam bude Radegast, tam bude mít svůj stán, pozve si tam své VIP a on nám tam postaví stánek s pivem Tři sestry. Takže pivní speciál, taky od Radegastu, Tři sestry. Já se přiznám, že to nikdy nepil. A chtěl bych to ochutnat a myslím si, že to má dobré ohlasy, takže taková zajímavost.
2: Mělo by tam být, máme předdomluvené i místní dobrovolné hasiče, kteří tam umožní zájemcům vyzkoušet si věci, třeba jako jsou zásahové obleky a podobné věci. Jo. Samozřejmě nesetkáš se s tím každý den, měly by tam být i nějaké soutěže pro děti nachystané, ale ještě je to pořád měsíc a pořád se na tom...
0: Takže zase sledovat, sledovat apku a podobně.
2: Přesně tak.

0: lidi možná nemají úplně představu, ale ten festival dělá opravdu hrstka lidí. Dělá to celý rok při své práci většinou,
1: no, jasně,
0: nebo při svém podnikání, kdy to graduje třeba v těch posledních týdnech a měsících a opravdu představa, že to je 20 lidí, to ne. To je třeba 5, 6, no, 7 jasně. lidí, každý má víceméně nějaký čas na to. Takže všechno to zvládnout. Nelze, my chceme být profesionální především v tom, aby měli kapely svoje, co si představují, aby měli kvalitní zvuk. Na to jsme peranti, to musí být, to doufám, že potvrdí i fanoušci, co na festival chodí, to musí být kvalitní. To ostatní, pokud to stihneme, pokud přijde více lidí,
1: jasně,
0: do budoucna, pokud bude další výhled, budou tam partneři, tak se nebráníme vůbec ničemu.
1: OK, takže hele, ty jsi mě hned ze začátku jakože skočil do řeči s tím, že bychom mohli udělat soutěž. Jo, předpokládám, že odměna pro ty lidi, co budou typovat, tak budou lístky na Helpdays, asi.
0: Budou lístky na Helpdays, přesně tak.
1: Kolik jich bude?
0: Tak dáme 4 lístky.
1: 4 lístky, takže 2x2, pro 2 lidi po 2 vstupech.
0: Taková rodinka může jít.
1: Tak, OK.
0: A nebo 2x2.
1: Tak. A tím pádem je na tobě, aby si tamhle rockerům sdělil soutěžní otázku.
0: A musí to být otázka, kterou si netak nevygoogli, že?
1: No, vygoogli si. Akorát my jsme ji teda neřekli.
0: My jsme neřekli. Takže otázka zní, který to bude letos ročník? Nebude to těžká otázka, ale bude zásadní, kdo si to poslechne až do konce.
1: Ano, kdo si to poslechne
0: až do konce. A dozví se tu soutěž.
1: Přesně tak. Takže přátelé, vaším úkolem je zodpovědět, který ročník Helpdays se letos koná, a pište to do komentářů na facebookový profil projektu Backstage pod příspěvek tady z kluky z tohohle festivalu.
2: Já udělám ještě jednu soukromou soutěž. O flašku zelené, kterou vypiju s tím, kdo nám řekne, která kapela jako úplně první zahrála na prvním ročníku Helpdays.
1: Oh. Hezky, tak teďka už se bude přemýšlet, ale tam se určitě někdo najde, kdo si to pamatuje.
0: A to si to nepamatuju ani já.
1: Jo, to si určitě, takže slyšeli jste, máte dokonce 2 dotazy a 2 ceny.
0: Ano.
1: Jo, buď lístky na festival a s Peťou potom flašku zelené se můžete ožrat s prominutím, když to tak řeknu. Udělejme malé zhrnutí, kdy, kde, kdo.
0: 5. a 6. června, Frýdek Místek, T.J. Slezán, respektive Atletika Frýdek Místek, poblíž Frýdy, poblíž Polárky, poblíž McDonaldu, asi už jsme to upřesnili. Těšíme se na všechny, spousta parkovacího místa, lístky na místě, lístky v předprodeji na www.helpdays.cz. Koukněte tam, stáhněte si aplikaci a dozvíte se všechno.
1: Přesně tak, je podstatné dodat ty headlinery, což znamená Dimitri, Harley, 3 sestry, Brichta bude taky, říkám to dobře?
0: Brichta.
1: Na Brichtu jsme zapomněli, že jo, toho jsme nezmínili.
0: Oni jsou to všechno headlineři, víš.
1: No, jasně, jo, takže, přátelé, jsme v závěru dnešního povídání a díky mým hostům, těmi byli Martin Žilík a Petr Medřík. Kluci, děkuju, ať se festival vydaří, tam se potkáme. No a doufám, že se na Helpdays 2026 ve Frýdku místku potkáme i s vámi. Mějte se fajn.
0: My děkujeme, mějte se.
2: Čau.
0: Čau.

0: Ahoj, už se blíží letní rokový festival Help Days 2026 a bude tradičně otvírat sezónu 5. a 6. června ve Frýdku Místku. Kromě skvělé muziky budou opět probíhat dražby unikátních uměleckých předmětů a výtěžek si převezme Český Červený kříž v Frýdek Místek. Tak nezapomeň, Help Days 2026, Dimitri, Harley, Redzet a spousta dalšího. Vstupenky koupíš na ticketportálu a na webových stránkách helpdays.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu Help Days je rádio Čas Rock.
1: Metal Fest Opener.
2: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
3: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
2: Dorazí kultovní Anthrax.
3: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
2: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu dalších.
1: Metal Fest.
2: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
4: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, vinný a bumbu bar. Vstupenky na ticket portálu. Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek. Cashback!
1: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz. Cashback!
2: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
3: Volejte bezplatně 800 872.

0: Čas Rock. Pravé rockové rádio.
1: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Čas Rock. Čas Rock.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
4: Stavebniny Janík. Stavebniny
5: Janík. Hola, hola, zahrada volá. Nabízíme za skvělé ceny substráty, mulčovací kůry, travní směsi, hnojiva, postřiky a nářadí.
4: Stavebniny Janík.
5: Více na stavebniny@janik.cz.
6: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
7: Kde to hoří?
8: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
7: www.hphservice.cz.
9: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

0: čas rok.
1: Krásný podvečer, krásný večer, záleží, jak tento časový údaj berete. Každopádně, je tady nový Film Time, kde si dnes budeme mít opět o čem povídat. A já začnu takovými postavičkami, které nesmíte, pokud si pamatuju, krmit po půlnoci. Gremlini, ti se totiž vrátili v trošičku nevídané podobě. Nemluvím teď o filmu, který se chystá a který by měl podle všeho vyjít, ale já se bavím o té původní verzi z roku 1984, kterou natočil režisér Joe Dante. Jistě si tyhle ty potvůrky vybavujete. Dlouhá léta totiž panovala legenda o existenci pracovní verze, která by měla být o něco delší. No ale ono se o tom mluvilo, nemluvilo až doteď, protože nedávno v Americe proběhlo speciální promítání právě této režisérské verze. Ale jak sám řekl Joe Dante, je to velmi neobvyklé promítání. Obvykle se totiž nevracíte do archivu, nevytahujete věci z koše a neukazujete je se vším všudy i s těmi chybami. Ale právě k tomu došlo. No a diváci podle všeho byli spokojeni. Takže jestli se někdy dočkáme i této speciální reedice třeba na nějakém Blu-ray disku, nebo se to třeba dostane i do kin, no tak to zatím nevíme. Ale nebylo by to vůbec špatné do té doby, než přijdou zcela noví Gremlini. Film Time.

0: Das Rock.
1: Dnes bych se chtěl vrátit k datu 6. května. V tento den oslavil 65 let George Clooney, svého času podle některých, hlavně dam, jeden z nejpřitažlivějších mužů planety, ale především skvělý herec a režisér. Kdo by to kdysi řekl do hvězdičky seriálu Pohotovost? Ale od té doby ušel George Clooney obrovský kus cesty. Narodil se v Kentucky, jeho tatínek byl televizní moderátor, teta zpěvačka a strýc herec, takže o jeho budoucích krocích bylo jasno. První herecké zkušenosti nabíral na začátku 80. let. Já teď nebudu řešit jeho seriálovou kariéru, zůstanu u filmu. Asi nejvýznamnější role, kterou na sebe poprvé upozornil, byla postava Seta Gecka v hororu Od soumraku do úsvitu.
2: It's pure evil straight from hell. And if there is a hell, and those sons of bitches are from it, then there has got to be a heaven, Jacob. There's got to be.
1: Následně přišel film Peacemaker, stal se Batmanem, ale další velký milník pro něj znamenala role v sérii Dannyho parťáci. Následně se postavil i za kameru. Jako režisér je podepsán pod 9 filmy. Stal se také tváří jedné firmy vyrábějící kávovary. No a jeho druhou manželkou je od roku 2014 britsko-libanonská právnička Amal Clooney. Společně založili nadaci, která pomáhá v boji proti porušování lidských práv po celém světě. No a v posledních letech je také ve sporu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Každopádně George Clooney mu přejeme všechno nej a za malou chviličku budeme přát ještě někomu.

0: Čas rok.
1: V tomto Film Timeu se chci zastavit ještě u jednoho herce, který slaví narozeniny v květnu, a zůstanu na domácí scéně. 16. oslaví 71 let Oldřich Kaiser. Legenda zábavných scének, mistr Grimas a představitel mnoha kultovních rolí. Narodil se v Liberci, kde chodil do dramatického kroužku. Později studoval na herecké konzervatoři v Brně a divadelní fakultě AMU v Praze. Z počátku kariéry hrál převážně dramatické role, no ale v roce 85 nastoupil do divadla Y a koncem 70. let také utvořil legendární dvojici s Jiřím Lábusem.
2: No. Jako teda bylo to jako těžký teda.
3: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
2: Bylo to teda v tom listopadu.
3: No v listopadu, to jsem, ano. A kolikátou to bylo přesně?
2: To znamená jako teda na podzem.
3: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy, no?
2: V listopadu říkám.
3: No 17.
2: 17. no.
3: A kde?
2: Kde, no.
3: Na Al. Al.
2: Na Al Jašce.
3: A prosím tebe.
1: Jeho komediální timing byl vždy dokonalý. Bohužel se nevyhnul problémům s alkoholem a párkrát absolvoval léčení. Získal několik filmových cen. Hned 4x to byl prestižní český lev. Ale že si na něj počkal. Poprvé to bylo až v roce 2016. No a naposledy loni za film Zahradníkův rok. A to ve filmu vůbec nepromluví. Až tak je Oldřich Kaiser dobrý herec. A my mu k narozeninám přejeme všechno nejlepší.

0: Čas rok.
1: Farma zvířat je slavný román spisovatele George Orwella z roku 1945. První filmové zpracování přišlo v roce 54. Dodnes asi nejznámější adaptace, ale zároveň díky jinému konci i trošku kontroverzní. No a aktuálně míří do kin nové animované zpracování. Režíroval jej Andy Serkis, známý jako Glam z Pána prstenů či César z Planety opic. A hlasově se na něm podíleli hvězdy jako Seth Rogen, Woody Harrelson nebo Glenn Close.
2: Chcete být jídlo? Nebo chcete svobodu?
3: Tak jdem do boje!
2: Svoboda! Každý, kdo chodí po dvou, je náš nepřítel.
4: Čtyři nohy hůj, dvě nohy fůj.
2: Žádné zvíře se neobléká.
5: Buffy, co je? Jsme výstavní.
2: A všechna zvířata jsou si rovna.
1: Stejně jako v knižní předloze z roku 1945, i film sleduje skupinku zvířat na panské farmě, která se vzbouří proti svému lidskému majiteli s vidinou svobody a rovnosti. Revoluce se však postupně zvrhává v novou formu tyranie pod vedením prasat. Zatímco Orwellova kniha končí mrazivým zjištěním, že zvířata již nedokážou rozeznat prasata od lidí, filmové verze často volily nadějnější vyznění, aby byl film přístupnější širšímu publiku. Nové zpracování půjde více na ruku rodinám s dětmi, takže se nebojte klidně všichni vyrazit společně.
0: Film Time. Na rádiu.

Televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

0: Čas rok.
1: Na závěr Filmtimeu tady mám tip na streamovací služby. Na Netflixu odstartovala druhá řada Kaštánka. Možná trošku dětinský název, ale rozhodně to dětem nepouštějte. Jedná se totiž o dost mrazivou detektivku ze severu. Žánr, který prostě Skandinávci umí. Vše dokazuje momentálně i velký úspěch jiné série, Harryho Hula. V Kaštánkovi na nás čeká ale úplně jiná parta detektivů.
2: Mishandler mig, inden han slår mig ihjel. Jeg er ked af, at jeg tog afsted på den måde, som jeg gjorde.
3: Ja.
4: Det kan være den samme gerningsmand til Leone Holst for 2 år siden.
1: Podle všeho nás čeká opravdu velice mrazivá podívaná. I tentokrát je příběh inspirován knižní předlohou spisovatele Sørena Sveistrupa. K vidění je tato druhá série od 7. května na Netflixu. No a ode mě je to pro tento týden všechno. Takže já vám moc děkuju za přízeň a už teď se moc těším na další Filmtime.

0: Proč Mercedes-Benz? Na vstup do světa Mercedes-Benz není nikdy příliš brzy. Vyberte si z široké nabídky použitých vozidel vaše vysněné vozidlo za snovou cenu. Navštivte naši prodejnu použitých vozů Mercedes-Benz Certified na Cihelní ulici v Ostravě. Více informací na www.mercedes-moravia.cz. Centrum Moravia Sever.
1: Náhradní díly Truck, vše pro váš nákladák. Roman Rabatin, Frýdek Místek. Píšeme se ndtruck.cz, ndtruck.cz.
2: Miláčku, mám chuť na něco fakt natvrdo.
3: No teda, to bych nečekal, ale proč ne?
2: No tak zapni rádio Čas rok natvrdo.
3: Jo, tak.
1: Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Jdi na natvrdo.časrock.cz a poslouchej nás online.
4: Varování. Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO ve Sviadnově a Frýdlantu.
1: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
2: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
3: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme Šot.
4: Už nestrácej čas.
5: Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.

potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Výtečně zrající sedlčanský hermelín originál, smetanový a další druhy 100 gramů za 28,90. Nadýchané a čokoládou ze spoda máčené croissanty Milka s čokoládovou či vanilkovou náplní 50 gramů již za 16,90. Oblíbenou kofolu originál nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Pranto s obsahem 94% masa 100 gramů již za 20.

0: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
1: Máš to vysoko, máš to daleko.
2: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
3: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s Révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, vinný a bumbu bar. Vstupenky na Ticketportálu. Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
4: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje...

připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

my si kapely představíme o tomto víkendu, kdy se dozvíte vše podstatné o festivalu a pozor! Během soboty a neděle budeme rozdávat volné vstupenky. Tam prostě nesmí chybět. Víkend na Kameníkem. Nejsme jen rádi.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás.

Pohodový podvečer, vítejte. Přátelé Big Beatu na televizi Rebel a na rádiu Čas Rock startuje další díl dnešního pořadu zvaného Metalmania. Dneska pojďme za velkou louži. Kanada to není jenom země javorového listu nebo země NHL, tedy nejlepší hokejové soutěže světa, ale taky se tam najde řada výborných kapel. Jednu z nich pro vás dneska mám. Začínali jako formace Groundswell, ovšem všichni známe jako kapelu Three Days Grace. Celkem oceňovaná formace kolem Adama Gontiera. Těch zlat a platin pochytali za dobu své existence celkem dost, takže teď před náma je další song z dílny těchto Kanaďanů. Užijte si ho.

Vítejte zpátky ve studiu. Sledujete televizi Rebel, v případě audia posloucháte Rádio Čas Rock. Kapela Three Days Grace. To je téma dnešní Metalmánie. Začátek je zpět, jak jsem říkal, s formací pod názvem Groundswell. Dokonce tato smečka vydala v 90. plnohodnotné album. Pak se pánové tedy přejmenovali, taky přeskupili a po přechodu milénia vychází debut pod názvem právě Three Days Grace, to se psal rok 2003, a o 3 roky později vychází dvojka s názvem One X. Kapela svoji tvorbu má docela fajn hodnocenou, alespoň co se týká začátku její hudební kariéry. Najdou se ovšem tací, kteří říkají, a teď budu s dovolením citovat, kapela má velmi příjemné songy a zpěvné melodie, chybí ovšem osobitost. Tak zní některé recenze z té doby. Toto je zhruba počátek hudební kariéry kapely Three Days Grace.

Sledujete televizi Rebel, ladíte vlny Rádia Čas Rock a dneska téma jasné, kanadští Three Days Grace. Tak jak to bývá pravidlem, na chvilku se zastavím u jednoho ze jmen, Adam Gontier. Řekněme, zakladatel kapely. Už v ní není, odešel v roce 2013 a jeho místo zaujal Matt Walsh. Adam Gontier je velmi aktivní muzikant, který právě kromě éry Three Days Grace spolupracoval na řadě dalších projektů a s dalšími kapelami. Celkem často se objevuje u jeho jména další jméno, Chris Daughtry, kterému hudebně i produkčně pomáhal. Mezi dalšími jsou to třeba Art of Dying, anebo spolupráce s Apokalyptikou. Snažil se prorazit i jako vydavatel, založil nahrávací společnost, no a nesmím zapomenout na solovou kariéru. Tak teď ovšem zpátky k muzice právě formace Three Days Grace.

Tak přátelé, další song je za námi, ladíte vlny rádia Čas Rock, sledujete televizi Rebel. No a stopáž dnešního dílu Metalmania se nám dostala k samotnému závěru. Abychom jej zaplnili, chybí nám ještě jeden song. Dřív než ho dodám, samozřejmě v podání Three Days Grace, tak je třeba připomenout taky i, nebo spíše mít prosbu na vás. Přihoďte tipy, co byste chtěli vy slyšet na rádiu Čas Rock, vidět na televizi Rebel v rámci Metalmanie. Což znamená vaše oblíbence, které máte v oblibě. Použít k tomu můžete sociální sítě, ať už televize Rebel nebo rádia Čas Rock, případně taky se můžete přímo obrátit na backstage. Tak tedy ještě jednou, Three Days Grace, Metalmania pro tenhle týden je v závěru, já jsem Zbavoš, přeju dobrý poslech a ostrý zvuk a za týden se na vás budu těšit. Mějte se.

Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu.

0: Radio. Už dál nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavu.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno.